Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Nerd Music.

0: zvedl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Krásné ráno, 6 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. V Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele členských zemí začíná dvoudenní summit NATO. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině nebo vztahy mezi Američany a ostatními spojenci. Očekává se účast Donalda Trumpa. Za Českou poletí do Ankary premiér Babiš i prezident Pavel. V české debatě o summitu dominoval spor o složení delegace. Pokračuje Karlovarský filmový festival. Režisér Jan Hřebejk dnes představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Potvrdil to po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále šampionátu v Americe. Hvězdný útočník se zatím nerozhodl, zda v národním týmu skončí nebo ještě bude pokračovat. A teď z našeho regionu.
4: Teplice postaví cyklostezku k jezeru Barbora. K oblíbené rekreační ploše vede pouze velmi rušná silnice. Nová cyklostezka by měla vést podél této silnice. V budoucnu vznikne také stezka kolem celé vodní plochy, která propojí obce Košťany, Jeníkov a Hrob. Projekt zahrnuje také trailové tratě a naučnou stezku s turistickými přístřešky. Na severu Čech bude dneska převážně zataženo. Počítat musíme taky s deštěm, dopoledne jen místy, odpoledne pak už na většině území. Nejvyšší teploty se dneska budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni.
5: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
6: Krásné dobré ráno s vámi, Lea, tak schválně. Kdo se dneska ráno probudil a první myšlenka byla, to už je fakt po tom volnu. Tak nebojte, nejste v tom sami. Po prodlouženém víkendu dneska Buník zněl o něco protivněji než obvykle, co si budem, ale já vám slibuju, že to společně rozjedeme. Jo, a jestli jste náhodou před chvílí slyšeli takový ten rozuřený jekot, tak to byl Donald Trump, protože jeho Američany vyřadila na mistrovství světa ve fotbale Belgie. Tak klídek do níku, jo? Nemusíš pořád jen vyhrávat, i když vlastně on ti tohle ještě nikdy nikdo neřekl, co? Tak pár minut po šesté, přátelé, Hit Radio je s vámi, hrajeme ty největší hity, tak dobré ráno, Česko. Hit Radio.

11 minutek po 6. 7. úterý ráno s vámi Leona. Hezký dobrý den. Přežili jsme nekonečný třídenní víkend, co si budem. Konečně zase můžeme být v práci s nejmilejšími kolegy a hlavně našimi šéfy. Tak přátelé, dobré ráno a to celé 4 dny v řadě. Než nás rozdělí zase další otravný víkend, že jo? To je strašný, samý volno všude. Ne, ale vážně. Tohle bylo takový zvláštní pro někoho z vás. V jednu chvíli je pátek večer, pak to udělalo a najednou celonárodní třídenní dovolená je v čoudu. Nějaké kouzlo asi, co? Ale nic si z toho nedělejte. V prosinci nás čeká volno 4 dní, Štědrý den totiž vychází na čtvrtek. Ono se to nezdá, ale za 5 měsíců je tady čerta Mikuláš, že jo? Takže mimochodem, dneska budete v práci nejopuštěnější ze všech. Spousta lidí si volné pondělí vybrala za start dovolené, ale na druhou stranu zase budete mít v práci pohodu, klídeček a taky nás a skvělou muziku, kterou posílám i teď. Lost Frequencies, The Feeling. Hezké ráno.

0: Dvě minutky po čtvrt na sedm, hezké dobré ráno. Mě by zajímalo, jestli jste byli taky včera tak trošku zmatení, jestli obchody jsou anebo nejsou otevřený. Mně se včera vrátil od babičky syn, byl tam pár dní na prázdninách, tak si říkám, Nino, pojď, jdeme koupit něco za to vízo, protože ukončil devítiletku. A pak říkám, ty brďo, oni mají asi zavřeno. Samozřejmě, že ne, že jo, co si budem, já se v tom občas plácám jak laktan v cukrové vatě. No a teď si představte, že nám to chtějí někteří politici tak trošku zjednodušit. Ale nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Prý by bylo nejlepší je zavřít na všechny svátky. Tudíž, aby obchody nebyly otevřený vůbec, zákaz prodeje 1. května, 5. 6. července, 17. listopadu. A volný den by zaměstnanci obchodu mohli trávit doma s rodinami, což je krásný. Ale dovedeme si vůbec představit, co by se v obchodech dělo 23. prosince nebo den před Velkým pátkem. Tak prosím vás, za všechny naše posluchače Hitrádií, kluci a holky v parlamentu, raději na to nesahejte, nechte to tak, my už si to nějak vyřešíme sami. Teď se mrkneme na cesty, dobré ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super, a balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si teď velký pozor na Liberecku. Komplikace v dopravě hlásíte v Chrastavě, kde je v ulici Vítkovská na silnici rozlitý olej. Může to tam dost nepříjemně klouzat.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

0: ohlášený zásah do přírody. Podle policie dobrovolníci porušili zákonem chráněný režim v dané lokalitě. Čeští basketbalisté porazili v Brně Estonsko 75-73, ale do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná večerní výhra Švédska nad Slovinskem. Češi tak budou chybět na světovém šampionátu po druhé za sebou. Extrémní vedra mění nápojové preference Evropanů. Když teplota překročí 32 stupňů, zájem o vychlazené pivo už moc nestoupá. Dosud se přitom mělo za to, že horká léta vedou k vyššímu prodeji alkoholu.
1: Kubo, díky a my pokračujeme dál. Největší, nejlepší hity jsou tady.
2: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

0: 6 hodin 37 minut posloucháte úterní snídaní šampionů s vámi Lea. Hezké dobré ráno. Zázraky se dějí, máme tady příběh, který napsal sám život. Alespoň, jak jsem zmiňovala, ty zázraky se dějí, minimálně na Hané. Neuvěříte, v Olomouci u obchodního centra někdo nechal na střeše auta ležet jen tak tablet. Nechal ho tam ležet v neděli. Prostě krásný stroj za několik tisíc, jen tak položený, všem přístupný. Každý si ho z toho auta mohl vzít. A víte co? Nevzal. A to je naprosto skvělý. Včera jen někdo zavolal na policii, ať už si ho majitel konečně vezme, nebo ho fakt nějaký nenechavec čmajzne. Tak policie zavolala majiteli auta a ukázalo se, že tablet tam nechali děti. Jo, dostanou za uši, nicméně tenhle zapomenutý tablet ukázal, že pořád ještě nekrademe všechno, co není přivázané. Tak palec nahoru.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
3: Letní kino Klášterec nad Ohří.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
6: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
7: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
6: A co já?
7: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Velký pozor si teď dávejte, pokud jedete po dálnici D8. Dopravní omezení čeká mezi kilometry 33 a 25 ve směru na Prahu. Je tam dočasně zúžená vozovka a můžete se krátce zdržet.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

War, Katy Perry, Hit Radio s vámi. Nudíte se? Tak si kupte robota, přátelé, kamarádi. Má upravené nehty, kouká vám do očí a pod kůží schovává kovovou kostru za cenu malého auta. Tak si představte, že čínská firma právě začala prodávat prvního sériového robota proti osamělosti. Základ stojí necelých 400 tisíc, ale verze Ultra vyjde na 3,1 milionu korun. Za to máte v Česku slušné auto nebo dokonce základ na hypotéku, co si budem. No a teď to nejšílenější. Za příplatek mu dají obličej vaší bývalé lásky a nebo třeba oblíbené celebrity, kohokoliv vy si řeknete. Má to AI, takže to s vámi konverzuje, podávám to dokonce i ruku. A Čína sází na to, že jsme tak osamělí, že si raději koupíme kus hliníku potažený silikonem, než abychom šli prostě třeba ven do baru a seznámili se. Jo, a ještě jeden takový point. Má v očích kamery a v hrudi senzory, takže vlastně může to být někoho z vás i tchýně. Jen s vypínačem v zádech. Pojďme radši hrát. Nico Santos právě teď. Hezké dobré ráno. Je úterý 7.7.

Niko Santos, Hit Radio, s vámi Lea, 7.7.2026, úterý ráno, hezký dobrý den. Mě tady od rána v kamarádi chodí taková jedna zpráva snad na všechny naše platformy, Facebook, Instagram, na moje osobní účty a tak podobně, že to se prostě nedá a já se tady o to s vámi musím podělit. Mě tady píše partička Lucka, Martina, Jirka, Teres a Helena. Napsali mi zprávu: čau Leonko, pust nám prosím nějakou pořádně letní vypalovačku, nechtělo se nám do práce, potom volnu. Rádi tě posloucháme, celé vaše Hit Radio, a ty si pořád taková pozitivní a kdo jiný by nám mohl splnit, ne splnit, ale splnit tohle přáníčko než ty. Leonko, prosíme moc, Lucka, Martin, Jirka, Teres, a taky nám řekni, jak bylo ve Varech, chyběla si o víkendu, posloucháme tě pořád, prosím, prosím, zahraj nám. Ty brďo, no tak jo, prostě jo, zahraju vám tady zkrácenou verzi oblíbeného songu, myslím si, že udělám radost i většině z našich posluchačů. A jak bylo ve Varech? Ve Varech bylo krásně, můžete se mrknout na můj Instagram Lea Giongiosi, sledujte samozřejmě i naše Hit Radio a vy mi budete psát určitě celý ráno, takže já vám posílám song právě teď, jo? Taková zkrácená verze, tak hezké vstávání. A ať vám to v práci uteče, jo? My pracující to přežijeme společně.

0: Leonis Eteru Hit Rádia, hezké dobré ráno, za chviličku si dáme zprávy a hodinka je za námi a další dvě před námi. Buďte s námi.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
3: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
4: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park plon.cz.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: 7 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatší program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál, ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
8: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky. Připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
7: Prázdninová sezóna vrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou hradozámeckou nocí. Europoslanci dnes budou hlasovat o aktualizaci práv cestujících v letecké dopravě. Zástupci Europarlamentu a členských států už vyjednali předběžnou dohodu. Počítá se zachováním nároku na finanční kompenzaci při více než 3hodinovém zpoždění letů. Proces vrácení peněz by měl být taky rychlejší a snadnější. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě Američanku Madison Keysovou. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila Marii Bouskovou. A teď z našeho regionu.
9: Rekonstrukce kulturního domu Repre v Mostě nabírá na obrátkách. Stavaři v posledních týdnech dokončili řadu důležitých etap, které posouvají celý projekt blíže k jeho finální podobě. Ikonická budova se postupně proměňuje v moderní multifunkční centrum 21. století, které bude sloužit kultuře, vzdělávání i odpočinku. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Dopoledne přechodně zmenšená oblačnost, jinak bude většinou zataženo a objevovat se bude taky občasný déšť. Foukat bude mírný vítr.
10: Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
0: Pár minutek po 7, hezké dobré ráno s vámi Lea, dnes je 7.7.2026 a přesně za rok nás čeká datum 7.7.2027. Vsadíme se, že matriky už teď tuší, že budou mít pěkně rušno, takže pokud někdo schání fotografa, kapelu nebo dort, možná by neměl čekat do příštího léta, co? My zatím servírujeme to, co je jisté, ty největší hity na Hit Rádiu právě teď.
1: Hit Rádio Nord Music.

David, 8 minutek po 7, dobré ráno. Co říkáte mobily na táborech? Na pětině českých táborů nemohou děti totiž používat mobily a v 60% táborů mohou použít mobil jen v předem stanovenou dobu a ve zbývající pětině mohou mobilovat vlastně kdy chtějí. Masakr, vemte si, že se třeba několik hodin nemůžete podívat na sociální sítě Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. To se dá přežít. Svět je čím dál tím přísnější, co si budem. To nám před 20 roky na táboře nikdo mobil nezakazoval, no možná před 20, před 25. Co vy a tábory? Jak to máte? Jaké máte vzpomínky? Mobily ano, anebo mobily ne? A jaký tábor byl váš ten nejlepší? Podělte se o to s námi. 777-937-777. Já když vzpomínám sama za sebe, já jsem tábory milovala, ale vždycky jsem byla taková ta, která na začátku brečela a potom jsem vlastně, když jsme odjížděli ten poslední den, tak jsem taky brečela, protože na začátku to bylo proto, vemte mě domů, mami, tati. A když ten tábor skončil, že se mi domů vůbec nechtělo. Možná to někdo máte společný, tak pojďme zazpomínat, podělte se o to. 777-937-777 a teď už dokola Miraj a Trips.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: Posloucháte Hit Radio, Sia, Elastic Heart, s vámi Lea, hezké dobré ráno. A my jedeme společně na vaše tábory, kde jsme vzpomínali, co vy a vaše tábory, jaký byly ty nejlepší, jestli mobily ano, nebo mobily ne. Tak píše nám tady Honza, ahoj Hit Radio, mobil klidně nechte doma, aspoň nikdo nenatočí, jak zpíváte u ohně. Jo, a dodnes umím morzeovku, heslo na Wi-Fi už ne. Posluchač Honza, nebo nám tady taky píše Helena, když jsme jezdili na tábory my, mobil nebyl potřeba, když rodiče chtěli vědět, jak se máme, museli si prostě počkat na pohled. Tak po to se podepíšu všema deseti, je to tak. Taky nám tady píše další posluchačka, ahoj Leonko, jezdila jsem pravidelně na 14 dní a mobily tam byly přísně zakázaný. Spalo se ve stanech, chodilo se na klasický kadibudky, ježišmarja, kadibudky. Hráli se bezva táborovky, ráda na tyto tábory, paradoxně vzpomínám, byly o milionkrát lepší než ty, kde byly mobily a elektronika povolená. Vrátila bych čas a klidně si to i teď v 36 letech zopakovala Káťa. Káťo, tak já se k tobě 100% přidám a myslím si, že nebudu sama. Taky nám tady napsal Petr, ahoj Leonko, největší dobrodružství bylo přežít noční stezku odvahy. Dodnes si nejsem jistý, kdo se bál víc, jestli já nebo vedoucí schovaný ve křoví. Peťo, díky za zprávu, nebo tady ještě poslední, mobil bych dětem nechal doma, týden bez displeje a ještě nikomu neublížil. Naopak vzniknou vzpomínky na celý život, tak pod to se taky podepisuju. Tak prosím vás, pokud možno mobily nechte dětem doma, anebo opravdu jenom výjimečně v povolený čas a užívejte si toho tady a teď.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala na hlavním průjezdu Teplic. Dávejte si tam pozor, v nákladní ulici poblíž kruhového objezdu s Novosedlickou. Srazila se tam dvě osobní vozidla.
1: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

0: Alex Warren, Ordinary, posloucháte Hit Radio, snídaně šampionů v plném proudu a taky pomalu, ale jistě můžete začít psát, chci soutěžit na 777-937-777, rychlá pětka za několik málo okamžiků, 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou, to prostě chcete. Teď už ale s Kubou, ranní update.
1: Ranní update.
2: Režisér Jan Hřebejk dnes na Karlovarském filmovém festivalu představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. Invazivní čtverzubec stříbropásí se kvůli oteplování moří masivně šíří ve východním Středomoří, kde představuje riziko pro plavce. Ryba dokáže svým silným zkusem způsobit vážná zranění. Odborníci před letní sezónou varují turisty, aby byli ve střehu. Dnes je světový den čokolády. 7. července se neslaví náhodně. Předpokládá se, že právě 7. července roku 1550 byla čokoláda poprvé uvedena na evropský trh. Tak bychom to měli oslavit. A jak jinak, než kouskem čokolády.
0: Kubo, děkuji, už teď se mi zbíhají sliny, protože já jsem čokožrout. Pokud mi chcete někdo z vás, naši
2: kouskem čokolády.
0: Kubo, děkuji, už teď se mi zbíhají sliny, protože já jsem čokožrout. Pokud mi chcete někdo z vás, naši posluchači, udělat někdy radost, tak pro...

0: Live Ace of Base, dobré ráno, rychlá pětka a my jdeme soutěžit a dělat někomu z vás radost právě teď. Rychlá pětka. Já už vím, že máme na telefonu posluchače Zdeňka, dobré ráno.
1: No dobré ranko, ahoj.
0: No dobré ranko, Zdeňo, odkud jsi?
1: Já jsem kousek od Nového Bydžova.
0: Tak zdravíme do Nového Bydžova, doufám, že jsi ready, připravený soutěžit na našich pět ano. otázek.
1: Ano, jsem snad ready, doufejme.
0: Vyhrál by si 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou.
1: Wow.
0: Což je prostě široká škála skvělých interpretů. Tata Boys, Kateřina Maria Tichá, Adam Jurice, Olympic, No Name, Mankáči, MiG-21 a spousty dalších.
1: No,
0: tak jdeme na to?
1: Ano, jdeme.
0: Tak pojď, nádech, výdech.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Jaká řeka protéká Londýnem?
1: To bude Temže.
0: Ano, výborně. Žádné zaváhání, jdeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město měsíce?
1: Ještě jednou mi to přeskočilo.
0: Jak se jmenuje hlavní město měsíce?
1: Měsíce tam žádný není.
0: Ano, takový malý chytáček, no. Víš co, potom volnu. Jedem dál.
2: Otázka ano. třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje nejlepší kamarád Křemílka?
1: To bude Bochomůrka.
0: Ano. Zdeňo, pokračujem, jo?
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Na čem nerostou šišky?
1: Na kameni.
0: Výborně.

0: No a poslední otázka, kolik palců máš na jedné ruce?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Výborně! Je to tvoje, hudba těch nejlepších interpretů, víno těch nejlepších vinařství, doufám, že seš vinař.
1: Já jsem vinař zrovna.
0: No tak výborně, kouzelné prostředí vinařství, Somber, Klahofer, Šato Valtice, Johan V. Třebívlice, spousty dalších a dokonce prostě skvělá hudba. Čerstvý vzduch, třeba nějaká ta láska všude kolem, užiješ si to, s kým vyrazíš?
1: Jo, to si musím pořádně rozmyslet, tadyhle to bude za odměnu.
0: No tak to je skvělý, mám radost, vydrž mi na telefonu, ať taky víme, kam lupeny poslat. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju moc, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, tolik nadšení, to miluju, když vám děláme radost. A nebojte, zítra rozdáme další 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou i někomu z vás.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: Black Eyed Peas, dobré ráno, 7 hodin 40 minut, aktuální čas, posloucháte snídaní šampionů Hit Radio, s vámi taky Lea. Tak rychlá pětka za námi, nebojte, zítra 4 lupeny, opět na někoho z vás. Teď tady máme takový tip, kam byste mohli vyrazit třeba se svojí láskou, s dětmi, s kýmkoliv budete chtít. Pokud jste ještě o prázdninách totiž nebyli v zoo, tak jděte do zoo, protože po všech zoo v Česku se teď klubou malí plameňáčci. A co je na nich zajímavý? První měsíce krmí rodiče své potomky takovým speciálním rosolovitým výměškem ze zažívacího ústrojí. Tak to já jenom, aby třeba vaše děti věděly, jak mohou být šťastné, že se narodili vám a ne plameňákům. Jdeme na cesty.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás. Hippodrom Most.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
8: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
9: Vraťme čas alespoň na jeden den.
8: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
9: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
8: Velká devadesátková show.
9: Letní atmosféra.
8: Rodinná piknik zóna.
9: A program pro děti.
8: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
9: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
8: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Uzavírka vás nově čeká v Liberci. Dávejte si velký pozor v Masarykově ulici, jezdí se okolními. No a opatrně taky v Teplicích, kde se v nákladní ulici došetřuje dopravní nehoda.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Královna všech královen Eva Farná, boží mlejny melou, posloucháte snídaní šampionů a my jsme dneska ještě neprobrali ty Karlovy Vary. Tak co se tam zatím zásadního na filmovém festivalu stalo, jo? Otto Klempíř, ministr kultury, tam někde je, ale asi ho nikdo neviděl. Aneb, jak řekl Marek Eben, je těžké pozvat všechny, které chcete, ale těžší je pozvat ty, které nechcete, a pak jen doufáte, že nepřijdou. Jarda Jágr je tam bez přítelkyně, takže holky, smolíček, pacholíček, nejspíš máte smůlu, zapíjí s kámoši syna. Miroslav Donutil tam odmítl, že bude pokračovat jako doktor Martin, no a z Big Board Party museli odnést modelku a moderátorku Andreu Berešovou. Jo, a abych nezapomněla, moje módní přehlídka, protože jsem ve Varech strávila taky pracovně 3 dny, kde jsem šla za modelku, ano, slyšíte správně, za modelku, bez mikrofonu tentokrát, bylo tam spousty herců, hereček, zpěváků, zpěvaček a dalších různých lidí, tak dopadla taky na výbornou. Můžete se dokonce mrknout i na můj Instagram, jak to vypadalo, Lea Giongios, je takhle mě tam najdete, no a jinak je to samý dekolt, večírky, a taková ta jistota, že co se stane ve Varech, rozhodně ve Varech nezůstane. Pojďme k muzice, Cyril Stumbling a taky Panic at the Disco. Díky, že posloucháte, že jste s námi. Hezké, dobré úterní ráno. Jsme Hit Radio.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
2: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
1: A co já?
2: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Krásné ráno, 8 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. V Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele členských zemí začíná dvoudenní summit NATO. Za Českou se ho zúčastní premiér Babiš i prezident Pavel. Hlava státu si vymohla účast až díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády Babiš. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. První upisovací období skončilo v neděli 28. června. České snowboardistky by se dnes měly dozvědět, zda v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody. V nich Ester Ledecká a Zuzana Maďerová vybojovaly 3 zlaté medaile. Podle médií se nad budoucností alpského snowboardingu vznáší otazník. A teď z našeho regionu.
3: Teplice postaví cyklostezku k jezeru Barbora. K oblíbené rekreační ploše vede pouze velmi rušná silnice. Nová cyklostezka by měla vést podél této silnice. V budoucnu vznikne také stezka kolem celé vodní plochy, která propojí obce Košťany, Jeníkov a Hrob. Projekt zahrnuje také trailové tratě a naučnou stezku s turistickými přístřešky. Na severu Čech bude dneska převážně zataženo. Počítat musíme taky s deštěm, dopoledne jen místy, odpoledne pak už na většině území. Nejvyšší teploty se dneska budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni.
4: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
5: Dobré ráno, je pár minutek po osmé, pokud vám dnes připadá, že jsou silnice o něco klidnější, tak nejste sami. Prý je dneska v Česku na dovolené nejvíc lidí z celého roku, takže zdravíme všechny, kteří si užívají volno, tiše závidíme a ještě větší pozdrav posílám vám, kteří už jste v práci, nejste v tom sami. O to lepší hudbu vám dnes na Hit Radio zahrajeme.
0: Hit Radio.

0: 10 minutek po 8. je úterý 7.7. Posloucháte Snídaní šampionů. S vámi Lea, před námi pár posledních 40 minutek vysílání. Každopádně se zeptám, už jste zaplatili své pokuty? Neptám se totiž jen tak, jo? Protože data z platebních karet ukázala, že jsme, nebo takhle, že jsme co do peněz předvídatelní, asi jako česká obrana na fotbalovém mistrovství světa. V pátek my Češi nejčastěji tankujeme a provádíme velké rodinné nákupy potravin, nevím, jak to máte vy, dejte klidně vědět. V sobotu to je takový ten den s nejvyšší útratou za zábavu, restaurace a kulturu, to si myslím, že sedí. No a úterý statisticky dominuje v platbách pokut správních poplatků. Tak jak je to u vás? Dejte vědět na 777-937-777. Já si myslím, že nejspíš se snažíme dohnat svět, řešíme resty a k tomu parkujeme kreativně. A platební terminály policistů jedou na plné obrátky. Jo, a jestli vás zajímá, co nás čeká ve středu, tak to jsou platby u lékaře.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita. Posloucháte Hit Radio a představte si, že před 54 lety se u nás prvně začalo jezdit na dálnici. Oslavme toto výročí minutou ticha, protože dnes už se na dálnici jenom stojí. My řidiči víme, o čem mluvíme. První úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl uveden do provozu 8. července v roce 1971 a mimochodem celá byla dostavěná o 40 let později, než bylo původně plánováno. Jo, to by průměrné rychlosti českého silničáře asi tak odpovídalo. Tak teď mrkneme, jak to na cestách vypadá u nás právě teď.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
6: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce, pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dneškem končí dopravní omezení v Liberci. Dál zůstávejte opatrní v Jablonecké ulici. No a pozor si dávejte taky na Děčínsku v Jílovém, kde je nově neprůjezdná dlouhá ulice.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

0: chutná ranní hit rádio Snídaně šampionů v úterý 7.7. s vámi Lea. Hezké dobré ráno. Taky dobrou chuť, pokud právě svačíte, snídáte a v práci vám to uteče, nebojte. Teď už ranní update s Kubou.
1: Ranní update. Teploty teď půjdou zase nahoru a od středy ubyde i srážek. Vydaří se víkend, má být jasno a teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku. Ochladit by se mohlo až ve druhé polovině července. Další velká krádež šperků ve Francii. Šperky v přepočtu za více než 100 milionů korun si v neděli odnesli lupiči po bleskovém přepadení muzea v malé obci na východě Francie. Stalo se tak necelý rok po uloupení královských klenotů z pařížského Louvru. Cristiano Ronaldo odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Potvrdil to po prohře Portugalska se Španělskem a vyřazení v osmifinále. Hvězdný útočník se zatím nerozhodl, zda v národním týmu skončí, anebo ještě bude pokračovat.
0: Kubo, díky moc, my pokračujeme ranní porci skvělé muziky právě teď. Summer Sun, Texas, taky Ed Sheeran. Hezké dobré ráno, jsme Hit Radio.

Šafír. 8 hodin 37 minut, aktuální čas. Já vám chci, naši milí, strašně moc poděkovat, protože nám tady přišlo opravdu hrozně moc zpráv, jak jsme tady řešili, co se dělo v Karlových Varech. A já jsem se mezi tím zmínila, že jsem tam strávila krásné 3 dny, protože jste se na to i ptali. A prostě těch slov, tolik krásných slov od vás, že jsem byla pěkná dcerenka, mi tady dokonce napsal jeden posluchač z Moravy, tak vám hrozně moc děkuju, že si vůbec najdete čas nám napsat, ať už na naše sociální sítě, anebo tady na naše telefonní číslo, kde jsem se pomole prošla jako modelína poprvé a naposled. A jak to vypadalo, můžete právě vidět na mém Instagramu Lea Giongiosi, takže děkuju, protože těch zpráv přišlo strašně moc. A já jsem se rozhodla, že vám za to pošlu nějakou 90kovou věc, protože vy tyhle hity milujete, tak nezapomeňte poslouchat i naše další rádio, které se jmenuje Hit Radio 90, přes web nebo přes aplikaci Radia.cz. A tady ode mě Salt and Pepper. Spinderella cut it up.

0: tahle krása ode mě pro vás. My pokračujeme dál, protože za chviličku tady pro vás máme opět terapii venkem, kde naše Hit Radio a Mega e-shop zase pro vás něco vymysleli, tak si na to rozhodně počkejte.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčí, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Hit Radio.
6: Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: Live, 8:45. Hezké dobré ráno a my vám jdeme naordinovat další terapii venkem. Naše Hitrádio se spojilo a mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping. Opět pro tento týden vyhlašujeme a ordinujeme terapii venkem. Vy, kdo nás posloucháte pravidelně, už to velmi dobře známe. Chceme vaše vzpomínky na dobu, kdy jste chodili ven. No a tento týden chceme historky na téma nejlepší spánek je ten pod širákem. Pište nám na web hitradio.cz stejně tak, jako to udělala pro dnešní den Markéta. Byli jsme s kamarády na čundru, udělali jsme si ohýnek, kluci trošku popili a šli jsme spát. Spali jsme pod širákem, pořád tam bylo šílené chrápání okolo nás. Kamarádka mě vzbudila, že kluci hrozně chrápou, že jdeme spát dál od nich. No a když jsme se zvedli, že půjdeme dál, tak sem, tam má být asi, tak jen koukáme a vedle kluku na zemi chrápe srnec. To by nikdo nevěřil, jak chrápou srnci. Kamarádka se začala tak hrozně smát, že spadla do rybníčka, co byl kousek od nás. Takže jsme měli všichni pospaní smích až do rána a skvělá nezapomenutelná historka. Zdraví vás Markéta. Markétko, díky za tvůj příběh, pobavil. No a vy ostatní, kdo jste to ještě neudělal, tak honem, honem, honem. Web hitradio.cz hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Sea od Summit v hodnotě 7000 korun na forcampingu.cz a na konci týdne opět vybereme ten nej, jehož autor dostane právě zmiňovaný voucher v hodnotě 7000 korun. A to se vyplatí.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší forcamping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
2: Hit Radio North Music.

rádi, já se s vámi pro dnešní den loučím. Děkuji za veškerou vaši aktivitu, zprávy. Dobrá nálada se šířila éterem Hitrádia. Pokud možno, zůstaňte samozřejmě s námi dál, protože hudba je lajkem na všechno. Přeju vám, ať vkročíte pravou nohou do toho nového úterního dne, pracovního pro někoho z nás, pro někoho dovči, užívejte si. A zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Ode mě ještě poslední song, Fight Song, a zítra naslyšenou. Čau!

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D8 na 76. kilometru směrem na Prahu. Bouralo tam nákladní auto mimo silnici. Počítejte tam s omezením. A ještě na Chomutovsku na příjezdu do Račetic od 5 psů se srazila 2 osobní auta. I tam počítejte s menším zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i spray s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: On Air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Sněmovna bude dnes opět schvalovat spornou předlohu o veřejných rozpočtech. Poslancům ji vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Ve druhém čtení se pak budou poslanci zabývat návrhem na obnovení EET. Očekává se, že jednací den potrvá do noci. Pokračuje Karlovarský filmový festival. Režisér Jan Hřebejk dnes představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. Na stavbě festivalu Let It Roll, který se letos podruhé koná v areálu jezera Most, se včera stala vážná nehoda. Během stavby festivalových pódií došlo k pádu jednoho z pracovníků ze zhruba 8-metrové výšky. K nehodě došlo přímo v areálu u jezera a podle vyjádření záchranářů byl pád z konstrukce velmi vážný.
7: Fotbalový servis.
8: Fotbalisté Španělska v osmifinále mistrovství světa porazili Portugalsko 1-0. Španělsko tak zůstává jediným týmem, který na šampionátu ještě neinkasoval. Hvězdný kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo pak po zápase potvrdil, že odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Dalším čtvrtfinalistou světového šampionátu je Belgie, která porazila Spojené státy 4-1. V osmifinále tak vypadly všechny tři pořadatelské země. Kromě USA neprošly dál ani Kanada a Mexiko.
9: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
0: Na severu Čech bude dnes většinou zataženo až oblačno. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, teploty 25 až 28 stupňů Celsia.
10: Tak co, Robert, jaký to bylo?
0: Bylo to krátký.
10: Po dovolený.
0: Co mám na to říct?
10: Po týdnu, co? Jak ti to šlo?
0: Já bych ještě týdnoval klidně.
10: Takže my jsme rádi, ale Roberte, i posluchači, jo? Teď přišli 4 maily, že jsou nadšený, že jste zvrátil.
0: Paráda.
10: A pokračujeme dál.
5: Hit Radio Nord News.
10: Krásný dopoledne všem, přeje Dan Rakacký a startuje vlastně taková light show LSD, dopolední show, přeju vám všem krásný úterý, je hezký začínat úterý a během dneška, během dopoledne vám prozradím, jak se dostat zadarmo na koncert Činasek, anebo jak si vyhrát jídlo za 1000 korun, taky úplně gratis. Teď už Linkin Park Lost, přeju krásný dopoledne.

Byl pak skvělej. Avicii, Level s vámi Hit Radio Nord Music. Taky Dan, přeju krásný úterý. Takhle zvláštní říkat úterý, když je start pracovního týdne. Jsem zvědavej, kolikrát se dneska spletu a řeknu pondělí, jo? Je to takový nezvyk, ale takhle, bylo to příjemný. Za náma prodloužený víkend. Pokud nemáte dovolenou, tak se vás to týkalo, protože jste dneska šli po třech dnech opět do práce. Pokud máte dovču a volno, tak vám to bylo úplně šumák, tak vás se to netýká, vy si užíváte normálně, ale je to tak, je prostě léto, čas dovolených a volníček, tak to má být, ale jsou i tací, kteří do práce musí chodit. No a ten prodloužený víkend byl, co se týče počasí, takové jako jo a ne, chvilku slunce, chvilku déšť, chvilku foukala a tak dále. Takže i tak si věřím, nebo vám věřím, že jste si to užili naprosto náramně, ale dobrá zpráva pro vás je pro všechny, že tento pracovní týden bude mít pouze 4 dny, to je hezký takhle. Jako začínat pracovní týden úterkem, já bych to nechal. Normálně bych to zavedl, protože, a to jsem vyčet, že pondělí je ideální odpočinkový den pro start týdne, jako. Jo? A je to pravda, protože když nemusíte v pondělí nic dělat, tak je to takový pohodovější. No a možná se ptáte, zda nás ještě potká něco podobného tento rok, jako teď, co bylo, protože včera byl svátek upálení mistra na Husa, ještě předtím Cyrila Metody v neděli, tak mám pro vás dobrou zprávu. Čeká nás ještě jedno volné pondělí letos, bude to na svatého Václava 28. září, kdy budeme slavit Den české státnosti. Možná si říkáte, že jo, máme červenec, tohle bude až září, ježiš, to je dlouhá doba. Takhle, ono to uteče, ani se nenadějete. Jo, bacha na to.

0: Let's Get Physical. Dua Lipa, s vámi Hitrádu Not Music, hrajeme pro lepší náladu a také proto, aby ten start toho nového pracovního týdne byl hodně svižný, a teď to svižný bylo. A možná to máte podobně jako náš zprávář Robert Gajderovič, který se po týdnu vrátil z dovolený, jako drhne to, dře to samozřejmě, ale podle mě, mám to takovou studii, by mělo platit tohleto. Pro návrat z dovolené do práce mělo by to být podobný, jako když se jde do školky, jo? Dneska na hodinu, zítra na dvě, a když budete plakat, tak šup domů.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
7: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
6: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
7: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
6: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
8: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás. Hippodrom Most.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
11: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
10: Jak jsou ty trampolíny velké?
11: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
10: Trampolíny placené?
11: Ne, trampolíny jsou součástí areálu Zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
10: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
9: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
12: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
12: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

vámi Hitrádio Nord Music, díky, že posloucháte i v úterý 7. července, je 9.36 a pojďme teď za českou kapelou, která je známá, znáte ji všichni, jmenují se Činasky, protože Činasky jsou na letním turné, jmenuje se to Open Air Léto 2026 a jedna ze zastávek je taky v Litvínově na Loučkách a bude to už tuhle sobotu 11. července a vy tam můžete být úplně zadarmo, gratis, pokud máte rádi letní festiáky, tu atmosféru venkovního koncertu, je to přesně pro vás a pokud ještě milujete Činasky, tak je to úplně ideální. No a lístky, které rozdáváme, můžete mít dvěma způsoby. Ten jeden způsob je, že budete poslouchat naší odpolední show Padla s Káťou a Kamelem a tam si je můžete vyhrát. Bude se po vás chtít jedna jednoduchá věc a to, že budete mít otázky Činasky kvízu a pokud správně odpovíte, tak vyhrajete dva lupeny. Jinak mimochodem Činasky kvíz se hraje na každé zastávce tohoto turné, tak budete připraveni, až tam pojedete. A nebo další možnost, jak získat lístky na sobotní koncert skupiny Činasky, je skočit na náš Instagram, protože i tam se o ně hraje. Instagram najdete jednoduše, jsme tam jako Hit Radio, podtržítko Nord Music. Takže pokud chcete zadarmo na Činasky,

0: Tohle byly Rudimental, taky John Newman, Feel the Love. Jo, v létě láska je všude kolem nás a cítíme to, snad i vy máte nějakou lásku nebo prostě cítíte to, že to je ve vzduchu. Byl to hezký nášup a pokud, protože máme start pracovního týdne, vám to v práci ještě pořádně dře a nechce se to rozjet, tak za malou chvíli pomůže snad Damiano David. Bude tady už za chvilku na Hit Radio Nord Music.
1: Ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Milovníci kávy, pozor. Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
12: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
11: A co já?
12: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
13: Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: S vámi Hit Rádio Nord Music, Hunter X Golden, je tady 10. hodina, to znamená, že už tady netrpělivě čeká Robert. Dáme si dopravní zprávy, jo? Jdeme na to? Jdeme.
1: Když to říkáš, tak jo, je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na Chomutovsku na příjezdu do Račetic od 5 psů, tam se srazila 2 osobní auta, počítejte se zdržením. Šedá osmička, 61. kilometr ve směru na Drážďany, tam bude probíhat údržba vozovky v pravém jízdním pruhu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: On air.
2: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard a poprvé tak splnit závazek dát 2% HDP na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Babiš. Babiš už dříve uvedl, že letos se podle hodnocení NATO alianční závazek patrně nepodaří splnit. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatší program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá?
7: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky, připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
1: Prázdninová sezóna vyvrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou Hradozámeckou nocí. Soud rozhodl, že Lovosice nesmí rušit užívání ploch na plakáty. Spor Lovosic o reklamní plakátovací plochy pokračuje dál. Okresní soud v Litoměřicích vyhověl firmě a zakázal městu rušit užívání 9 vylepových tabulí v ulicích. Soud městu ale neuložil, aby již umístěné překážky odstranilo, a to znamená, že plachty, které plakátovací plochy zakrývají, mohou zůstat na svých místech. A čeští basketbalisté porazili v Brně Estonsko 75-73, ale do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná výhra Švédska nad Slovinskem, po které naši skončili v základní skupině poslední. Češi tak budou chybět na světovém šampionátu po druhé za sebou.
8: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
1: Na severu Čech bude dnes zataženo až oblačno, lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, teploty 25 až 28 stupňů Celsia.
0: Ale to jde, tohle to takhle.
1: Takové bude počasí.
0: Ano.
1: A teď už pokračuje Dan.
6: Hit Radio Nord News.
0: Přeju krásný dopoledne a tuhle hodinu pro vás budu mít 1000 korun na váš plný žaludek. Buďte u toho, teď už Pink. Jsme Hit Radio Nord Music.

Je to pravda, svět je občas bláznivý. A o tom právě teď zpíval Michelle Andrews, Manward. Posloucháte Hit Radio Nord Music, 10 hodin 13 minut. Dám se krásný dopoledne a na malou chvíli nám skončily tropy. Ano, ještě si pamatujeme ty čtyřicítky, kdy jsme se potili ve vlastní šťávě, bylo to úmorný, slunce svítilo, pařilo. To je tykom pryč, ale oni se zase vrátí a proto je potřeba si jenom připomenout, až to přijde, kam vyrazit v vodě, protože těch možností je tady u nás na severu Čech spousta, tak pokud milujete divočejší přírodu a taky průzračnou vodu, tak můžete vyrazit směr jezero Milada v Ústí, kam vás navíc z centra hodí autobus úplně zadarmo, nebo se můžete vydat na obrovské Mostecké jezero, má parádní obláskové pláže, no a pokud chcete světový unikát, jezero Pty je jediný na světě, nikdy jinde není, jenom v Chomutově. A tím je Kamencové jezero, kde synice nemají šanci díky kamenci, který je ve vodě rozpuštěný a je to taky vážně hezký, protože tam máte i je to jako park, jsou tam stromy, máte krásný zelený louky a tak dále, prostě je to taky pohodička, takže stojí unikát, to je Kamenčák v Chomutově. Pokud máte ale rádi spíš takovou tu čistou vodu, která je upravená, máte rádi tobogány, tak to je klasika v Brně, parádní bazén nebo na Klíši, a nebo taky vymazlený koupaliště v Bílině. A taky bych chtěl ještě jenom připomenout to, což asi už možná víte, ale třeba vám to uniklo, protože v Jirkově, tedy konkrétně na Červeném Hrádku u Jirkova, se otevřelo nově zrekonstruované koupaliště Červený Hrádek, kde to úplně září novotou, je to úplně vytunťaný, vyvoněný, taky tam můžete zkusit potom se svažit. A jenom ještě upřesním, kdy přijde to teplo, tak slunce v plný parádě by se mělo už ukázat o víkendu. Takže je to jasný, že se všichni sejdeme na koupálku. A budeme si plavat a plavat a plavat a plavat a plavat.

0: výborný Tom Walker na hitrádu North Music. Krásný dopoledne přeje Dan, je tady úterý 7. července a teď se pojďme bavit o jídle, protože se chystá další festival pro celou rodinu, festival jídla, pop up food, cirkus srdcovka, kde vás čekají burgery, barbecue, ochutnávka jídel z Asie a všechno doplní taky míchaný drinky a super káva. Celý to proběhne 18. července mezi 12. odpoledne až 10. večerní u restaurace Srdcovka v Ústí nad Labem a taky samozřejmě, jelikož to je pro celou rodinu, počítá se s jídlem i pro děti a taky programem, bude skákací hrad, fotokoutek, malování na obličeji, živá hudba a nebude chybět ani náš promo tým Hitrádia North Music, který vám nabídne soutěže a aktivity nejen pro děti, ale i pro dospělí. No a právě teď v rámci tohoto festiáku mám tady pro vás možnost získat 1000 korun. Ano, 1000 korun jen tak. A abyste je dostali, tak stačí teď hned zavolat sem ke mně do studia na číslo 47 522 1415, nabízím 1000 korun na vaše jídlo, to znamená, že se najíte úplně gratis. Takže ten první z vás to udělá a zavolá na 47 522 1415, získá 1000, tak pojďte do toho a půl je hotovo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Předprodej na koncerty spuštěn. Přijďte na Lenku Novou, Pacific, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marcias, Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
4: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Naprosto skvělý Hauzír Too Sweet na Hitrádu Nord Music po 11. k tomu 5 minut. Před mou chviličkou jsem zmiňoval, že se pustí chystá festival jídla pro celou rodinu Pop-up Food v cirku Srdcovka. Proběhne 18. července od 12. do 10. do večera u restaurace Srdcovka Pustí nad Labem. A nabízal jsem tisícovku, kterou můžete utratit v rámci tohoto festivalu jídla. Stačilo se jako první dotelefonovat na číslo 47 520 14 15. Pojďme se podívat, komu se to povedlo.
1: Ahoj Dané, tady Laduš, komu to má?
0: Ahoj Laduš, já tě zdravím, přeju ti krásný úterý, jak se máš úterý, povídej.
1: Hele, bomba, já mám dovolenou, takže bomba.
0: Je, yeah. To se někdo
1: konečně
0: má.
1: Konečně.
0: Konečně dovolená. No. Jak dlouho bude ta dovolená?
1: Hele, nám ji dali na 5 týdnů.
0: Počkej.
1: My máme celozávodní.
0: Jo, takhle, to je celozávodka, jasný.
1: To je celozávodka, ale vzhledem k tomu, že děláme pro zahraniční firmu, takže ty tam něco předělávají, tak jasný. Máme volno trošku delší.
0: No takhle, tak si užiješ aspoň volno. Teď ale k tomu.
1: No, já jsem šťastná.
0: Tomu věřím, ale teď k tomu, proč telefonuješ? Já jsem nabídnul poukázku za tisícovku právě na Pop a Food Festival Cirkus Srdcovka. A aby jsi získala, tak já jenom od tebe chci slyšet, když se vydáš někam na festiák, nebo když jsi někde venku, kde jsou stánky, atrakce, jaký jídlo ze stánku máš nejradši? Co si nejradši dáváš?
1: Já si nejradši dávám vždycky ty brambory nebo brambůrky domácí, já jsem teda na to úplně ulítla.
0: Jo, tohle miluješ, jako a klobásy, nebo já nevím třeba, co se ještě dává, halušky, bramboráky, píš ty brambůrky.
1: Bramboráky ty teď dělám, ale bramboráky ty teda taky, ale já fakt jsem ulítla tady na ty brambory, moje holka, na hamburgery,
0: no. Hele, a tak to se akorát hodí, protože právě Pop-up Food Cirkus Srdcovka, který proběhne 18. července tady v Ústí nad Labem, tak tam burgery budou, bude tam barbecue, taky jídla z Asie, kafíčko, drinčičky a tak dále, takže si myslím, že to užijete perfektně a ušetříte hlavně, protože ty ode mě teď získáváš těch 1000 korun. Gratuluju ti!
1: Tak to je krásná, Dane, děkuju. To je bomba.
0: A jelikož jsi z Chomutova, takže si uděláš výlet do Ústí nad Labem, asi žádný problém.

0: problém.
1: No a když jsme ještě...
0: A já včera měla narozeniny, takže mě se to, já tak jsem počkej. Tak šťastná.
1: Laduš, takže všechno nejlepší k tým narozeninám a tohle to je od Hitráda Nord Music dodatečný dárek, ale ty jsi to zaslužila sama, takže gratuluju ti dvakrát, výborně, no, pecka.
0: Děkuju.
1: Tak to je super, hezky se to sešlo, tak věřím, že si to v Ústí nad Labem užiješ.
0: No určitě, fakt bomba, Dane, děkuju.
1: Tak první poukázku za 1000 máme rozdanou a pokud se na vás nedostalo a chtěli byste taky, tak dobrá zpráva pro vás. Další soutěže o 1000 tady budou zítra, pozítří a pozor, v pátek to bude ještě větší bomba, protože v pátek to bude za 2 litříky. Tak buďte s námi, poslouchejte Hitrádo Nord Music, vyplatí se to.

0: Leony, Don't Worry, úplně bez starosti. S vámi Hit Radio Nerd Music, díky, že posloucháte a věřím, že si užíváte to úterý. Počasí tak jako akorát, ani teplo, ani zima, ani déšť, ani sucho, prostě něco mezi. No a právě toto počasí a to letní počasí svědčí letním festiákům a vůbec akcím venku o tom, že v sobotu byl v Litvínově Činasky, už jsem mluvil, ale pozor, další velký koncert, velký kapely vás čeká taky v sobotu, teda bude těžký se rozhodnout, kam vyrazit, protože v sobotu budou MIG-21 v Přebylicích v rámci Hudby na Vinicích a pojďme si MIG-21 připomenout. Lepit pírka, jasná věc, nebo snadné žít. Snadné žít. A nebo legendární snadné Kalhotky si sundej.
1: Svolna, kalhotky si sundej. Odpust, jestli
0: je mi jasný, že všechny tyhle hity v sobotu zazní v Třebílicích ve Vinařství Johanové. A co je ještě více uvěřitelný, před malou chvíličku tady byla soutěž, kdy soutěžila Laduša, říkala, že včera měla narozeniny. Tak představte si, že včera měl narozeniny i Jirka Macháček, právě ze skupiny MIG-21 a bylo mu neuvěřitelných 60 let. Jako. Jirka Macháček, 60 let, já tomu nemůžu uvěřit, že mu tolik je. Řádí jako, kdy mu bylo 20 pořád. Že v sobotu to bude hustý a Jirkovi Macháčku je na dálku všechno nejlepší k narozeninám.
2: Čo, máš to tady fakt super. Počkej, počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
3: To je státní hymna, ty vole.
2: Jo, vlastně, státní hymna, no. Já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
13: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
12: A co já?
13: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
14: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio. Hitrádio North Music.
15: Zlepši si náladu.
14: S
15: zlepši si náladu.

0: Tohle je prostě nesmrtelný. We will rock you, Queeny, k tomu pár a five. Za chvíli Keša TikTok, teď 11 hodin a dorazil Robert, to znamená, že si dáme počasí zprávy a teď se podíváme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dálnice D8, 29. kilometr směr na Prahu, za sjezdem na Roudnici nad Labem. Došlo tam k dopravní nehodě dvou nákladních aut s dodávkou, blokovaný je jeden jízdní pruh a kolona má více než 3 kilometry. A ještě v Litoměřicích ulici na Valech u kruhového objezdu blokuje provoz nehoda osobní auta s nákladňákem, počítejte se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900
2: 952. Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Nevíš, kam o prázdninách vyrazet? Zajet si třeba na Plešivec. Čeká tě tam trailpark, koloběžky, bobovka i super jídlo s parádním výhledem. Prostě ideální výlet pro partu i celou rodinu. Mrkni na program, naplánuj si den a užij si léto naplno právě na Plešivci. Plešivec.cz.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. První upisovací období skončilo v neděli 28. června. Evropská komise chce pomoci zemím, které řeší problémy kvůli novým kontrolám na hranicích. Cílem je zajistit, aby nový systém digitální kontroly nezpůsobil během léta významná zpoždění pro občany, kteří míří na dovolenou. Eurokomisař Brunner uvedl, že systém funguje dobře, nicméně připustil, že někde ho doprovází technické problémy a lidé musí čekat v dlouhých frontách. Teplice požádají o dotaci na rekonstrukci objektu bývalé měnírny, kde má vzniknout centrum sociálních služeb. V Rýgrově ulici v Trnovanech vznikne zázemí pro sociální poradenství a centrum pro rodiny s dětmi. Součástí žádosti je i bezúročná půjčka na revitalizaci nevyužívané budovy. Dotaci chce město získat z programu Spravedlivá transformace. A teniska Karolína Muchová bude mít dnes šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Naomi Osakaovou. S bývalou světovou jedničkou se Muchová střetne po sedmé. Bilanci mají 3-3.
9: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstupy zdarma. Oskarův svět.cz.
1: Na severu Čech bude dnes většinou zataženo až oblačno, lokálně se vyskytne občasný déšť nebo nějaká ta přeháňka, teploty do 28 stupňů Celsia.
0: Roberte, děkujeme za hezké zprávy.
1: Jú, a už je tady Dan.
0: Šlo ti to.
8: Hit Radio Nord Music.
0: A já přeju krásné dopoledne a za chviličku prozradím, že jsem zažil středověk na vlastní kůži. A pokud chcete i vy, počkejte si, poradím, jak na to.

Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Hello, Frequencies. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Na Hit Radio Nord Music. 11 hodin 12 minut, krásný dopoledne, v úterý 7. července vám přeje Dan, věřím, že krásný ho máte. Za náma prodloužený víkend a i já, stejně jako vy, jsem toho využil a o víkendu jsem zavítal do středověku, zažil jsem středověk na vlastní kůži, takhle, vím, že jsem asi poslední na světě, kdo tam byl, protože řada z vás to má už za sebou, ale já jsem dostal takový nápad navštívit zámecký rezort a středověkou krčmu v Dětěnicích. A moje poznatky jsou takový, že to bylo naprosto úžasný, fakt se úplně dostanete do té doby, která byla kdysi dávno. Pokud jste tam ještě nebyli, tak jenom popíšu, jak to tam vypadá, prostě jste úplně v jiný době. Krčma tmavá, vůbec tam není světlo, na to si dost lidi stěžujou, ale logicky dřív se to nebylo, takže je to tmavý. Já konkrétně, když jsem hledal jídelní lístek, tak jsem se musel posvítit. Taky na vás mluví tou starou češtinou, takovým jakože až hulváckým způsobem, ne každému to může vyhovovat, ale mně se to líbilo na recepci, hej, co chceš, pojď sem a tak dále. No, jako užitý, výborně. Program večerní v rytmu středověké muziky, kejklířů, žongléřů. Já sám jsem se účastnil programu, kdy jsem chytal mečem letící šátek. Moc mi to teda nešlo, jo, jako, ale to bylo možná tím, že jsem měl 4 piva, ale jako fakt zážitek výborný. Navíc tam byl taky food festival, který tam je skoro každý víkend, takže pokud se vydáte do Dětěnic, tak určitě zažijete něco, co jste ještě nezažili. Jediné, na co se připravte, že to není úplně levný, jako takhle. Doslova vždycky, když došlo na placení, tak přijel za váma, tak teď vás hoškubem. A já se taky cítil občas, takže jako výborný, soukromý pivovar, Dětěnické pivo, taky dobrý, čekal jsem to horší, ale hlavně ta atmosféra těch pokojů a vůbec toho celého, kdy třeba hospoda u dvou čarodejnic, opravdu jsou tam dvě čarodejnice, jo. Takže takový malý tip na váš výlet, pokud nevíte, tápete o prázdninách kam vyrazit, tak jestli máte rádi tohleto, tak rozhodně doporučuju. A i když jsem říkal, že to nebylo nejlevnější, zase není to jako nějaká úplně trága, jako jo, ale nepočítejte s tím, že to je nějaký diskont, je to prostě ta podívaná něco stojí. Takže i když to stálo dost, tak já nelutujem toho, že jsem tam byl, a stejně tak to nelutuje ani Adam Ďurica, který je tady právě teď na Hit Radio Nord Music. Nelutujem! Hezký dopoledne všem!

0: Slaďoušek, Bruno Mars, Count on Me na Hit Radio Nord Music. Krásný dovoledne přeje Dan a všichni víme, že Bílinu aktuálně trápí oprava hlavního tahu přes Bílinu silnice 1/13. A za malou chvíli se podíváme na to, jak to vypadá, jak ty práce odsejpají a kdy bude konec, vydržte. A k tomu další hity třeba, aby se vám zpříjemnilo čekání v koloně, Coldplay. Bude tady peckavý Prej už za chvilku. Jsme Hit Radio Nord Music.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Nevíš, kam o prázdninách vyrazet? Zajet si třeba na Plešivec. Čeká tě tam trail park, koloběžky, bobovka i super jídlo s parádním výhledem. Prostě ideální výlet pro partu i celou rodinu. Mrkni na program, naplánuj si den a užij si léto naplno právě na Plešivci. Plešivec.cz.
4: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Tohle bylo léto ve třech minutách. Bob Sinclair, Love Generation, za chvíli Krištof, taky Call s Radio, ale teď aktuálně na silnice, protože léto a hlavně prázdniny bývají ve znamení oprav silnic a ta jedna oprava, ta hodině příjemná, nás potkala všechny řidiče v Bílině, ale pojďme se podívat na to, jak to s tou opravou třináctky v Bílině vypadá. Mám dobré zprávy, protože v sobotu se rozjela čtvrtá, pozor, předposlední, ano, slyšíte správně, předposlední etapa právě opravy silnice 1/13. Dobrá zpráva je i ta, že se otevřel vjezd a výjezd z kruháku u Alberta a Penny Marketu, ale stále platí to, že doprava je vedena pouze v jednom jízdním pruhu, protože vždycky jedna polovina se dělá a druhá na druhý se jezdí, tak je to řízeno kivadlově a samozřejmě provoz řídí buď to semafory, anebo regulovčíci, a když to řídí lidi, tak je to daleko lepší, protože to odsejpá. Ono se říkalo, že Bílině by se mělo raději vyhnout, já jsem to poprvé udělal, ale teď už každý den Bílinu projíždím a není to taková tragédie, jak se to zdálo na začátku. Maximálně čekám do 5-6 minut a většinou, když stojím ve frontě, tak když to pustí, tak jedu na první dobrou. A taky stále platí to, že aktuální průjezd přes Bílinu můžete sledovat online na webu doprava.bílina.cz. Tam máte aktuální stavy, jak dlouho to trvá, než Bílinu projedete, a je to vážně jako v celku pohoda, protože aktuálně teď je čekačka ve směru na most 4 minuty a ve směru na Teplice 10 minut. Takže opravdu žádná velká tragédie se nekoná a já se stejně úplně nejvíc těším na to, až tady třeba za 14 dní řeknu hotovo, jezdíme bez omezení. A kdo si počká, ten se dočká a už to bude brzo.

0: skupina Krištof má pauzu a není to vůbec poznat. Pořád co slyšet. Tohle byli Krištof a Dominika Aladžia, půlnoční hřích na Hitrádu Nord Music. Jsme v finále dnešní dopolední show LSD, Lucie s Danem, bez Lucie celé léto, ale to vůbec nevadí. Já jsem rád, že jsme spolu i tak. Za malou chvíli tady budou srdcovky, tak si nenechte utéct a taky nezapomeňte, že dneska odpoledne v odpolední show Padla. S Káťou a Kamelem můžete vyhrát lístky na sobotní koncert skupiny Činasky v Litvinově na Loučkách, tak buďte u toho a Dan se na vás těší, to znamená já opět zítra o 9, tak užívejte den, mějte se krásně a do celý mám pro vás ještě Davida Getu, Dashu a taky už za chvíli Lost, On You a LP.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
6: Hit Radio Nord Music.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, D8, 29. kilometr ve směru na Prahu. Zase zde na Roudnici nad Labem máme bouračku dvou nákladních aut s dodávkou. Blokovaný jeden pruh a je tam velká kolona. A bouračku máme ještě v Litoměřicích u krháče na Valech. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudim!
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Hit Radio.
4: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
6: Matracezahubičku.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv Přelci Daňková. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. V prodeji byly fixní 5leté, protiinflační 5leté a 3měsíční obligace. Lidé si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem je tak 4násobně vyšší než původní plán 20 miliard korun. Prezident Petr Pavel se zúčastní na pozvání tureckého prezidenta Erdogana dnešní neformální večeře na summitu NATO v Ankaře. Řekl to před odletem na summit. Kabinet na neformální večeři delegoval premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí manželka Monika. Policie upozorňuje na zranitelnost motorkářů. V letních měsících jich na silnice vyjíždí velké množství a často zapomínají na vlastní bezpečnost. To potvrzuje také policejní preventistka Monika Šindlová.
10: Motocyklistů nechrání žádná karosérie, ani bezpečnostní pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti. To speciální oblečení, nejlépe s reflexními prvky, přilba, pevná obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře.
9: Mít na motorce jen tričko a kraťasy znamená i při malém pádu nepříjemná zranění. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Ústecký kraj láká stále více výletníků. Vyplývá to z nejnovějších dat Institutu turismu za rok 2025. Nejnavštěvovanějším turistickým cílem v kraji se stal zoopark Chomutov, který přivítal 220 126 návštěvníků. Data zároveň ukazují, že návštěvníci už necestují jen za nejznámějšími památkami.
11: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
2: Na severu Čech bude dnes většinou zataženo až oblačno. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Na teploty 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Je 12 hodin, ahoj, začínají nám srdcovky, jak se máte? Mám tady pro vás 5 hitů z doby, kdy pivo stálo 15 korun a v kapse nám pípalo hladový tamagoči. Nebudu lhát, těšil jsem se na vás a doufám, že se máte dobře a že máte ten první oficiální prázdninový den na pohodu. Já chápu, že jste v práci, někdo to dělat musí, to je jasný, ale zase nikdo neříká, že byste v práci nemohli být tak trošku v prázdninovém režimu, co? Tak se pojďme dneska nepřetrhnout. Srdcovky začínáme v roce 2014. 4. Tak pokud jste měli maturák 2425, tak předpokládám, že tohle vám tam 100% zaznělo. A nebo pak na letní pomaturitní party. Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Let's get it started in here.

0: Black Eyed Peas na Hit Radio, srdcovka s číslem 1, 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No vidíte, tak já jsem si s chviličkou říkal ten první oficiální jako prázdninový týden, jak nám hezky jako začíná, a Lucie mi tady říká, počkej, ale teď prázdniny, ty už byly i minulý týden. Aha, no jo, tak vidíte, jak to rychle utíká. Za chviličku je po prázdninách, za chvilku jsou děti zpátky ve škole a zase všechno je tak, jak má být, ne? Tak dobrý, tak ale jsem zpátky v realitě. Jo, jsem zpátky v realitě. Je pravda, že vy, kdo máte čerstvě doma miminko, tak víte, jaký to je prakticky jako celé noci nespat. Tak já jsem rád, že jsem vůbec přežil tu cestu po dálnici a mám takový jako malý olympijský kruhy pod očima. Ale to k tomu všechno samozřejmě patří. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio a také naše srdcovky. První tady máme za sebou a půjdeme do našich, jak se říká, českých luhů a hájů. A když jsem dneska tak jako koukal z okna, říkal jsem si, no, tak jak dlouho jsem nespal a teď najednou vidím, že svítá, tak si říkám, páni, Lucie a svítání, to je srdcovka, která by dneska měla zahrát, kterou bychom si mohli dát. To jsem neslyšel ani nepamatuju. Rok 1998, fantastický album, větší než malé množství lásky. A pokud pojedete někam na dovolenou a budete už v místech, kde nebude signál Hit Rádia, tak doporučuju tohle album si tam pusťte, protože to vás vrátí zpátky do času, kdy jsme hledali telefonní čísla jenom ve zlatých stránkách a bylo to všechno tak trošku jako jiný a pro někoho možná vlastně i lepší. Ale to už je jenom úhel pohledu. Tak i tak, co se nemění, tak je pocit z téhle hitovky. Je to dokonalý. Tak si dáme. Srdcovka s číslem 2 právě teď na Hit Rádiu. Svítání.

0: Další boží srdcovka od legendárních Pet Shop Boys. Zní to tak, jakože kdyby tenhle hit byl člověk, tak už ho v tramvaji pustím sednout, ale pořád je to mladý, je tomu teprve 30 let. Letos navíc úplně přesně. Hit z roku 1996.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky na Hit Radio a já tady mám jednu hezkou zprávu z WhatsAppu 777-937-777. A píše mi tady Martin, píše: čau Jirko, díky za vzpomínku na zlaté stránky. Je vtipný, že dneska se bojíš někam veřejně napsat svoji adresu nebo si uložit kreditku do telefonu. Ale tenkrát jsme za to ještě platili, abychom to číslo a adresu mohli v tom seznamu mít. Tak díky za vzpomínku. Zdraví Martin. Martine, to je pravda. To je vlastně jako fakt. Teď za to se platilo. A celkově ty zlaté stránky ty měly víc využití, ne? I v domácnosti. Já třeba doteď věřím tomu, co se u nás na sídlišti normálně říkávalo, a možná si to budete pamatovat taky, že prý zlaté stránky používali policajti na kriminálce při výslechu. Jo? Že tě prý s nima normálně mlátili, protože po nich nezůstávaly modřiny a monokly. Jestli to je pravda, to netuším. Jo, to by asi věděl nějaký policajt z 90. Ale na druhou stranu byly to 90. A tam bych věřil úplně všemu. Jdeme dál k hudbě, tentokrát jdeme do roku 2004. Mám tady další srdcovku od Gwen Stefani na solové dráze. Píseň je to Cool, tak se jmenuje. A je to asi jediný videoklip, kde není blondýnka, ale hnědovláska. A je tam teda zatraceně sexy. Tak tady máte třetí srdcovku na Hit Radio.

0: Tak jsme se proletěli. Pokud letos nejedete nikam na dovolenou, nebo respektive neletíte nikam na dovolenou, tak tohle je alespoň takový jedno malý letadlo pro vás. Aeroplane Red Hot Chili Peppers.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A máme tady srdcovku na přání, která na vás čeká už za chvíli. Na vás bude, abyste napsali na 777-937-777, co byste dneska chtěli slyšet. Jo, je úterý. A ještě k těm zlatým stránkám. Já úplně nevím, jestli tohle je od policisty, když jsme se bavili o tom, že se zlatý stránky prý se říkávávalo, že se používaly u výslechu, že prý nedělali jako monokly a modřiny, jo. Tak tady mi od Fandy asi přišlo. Ještě se dávalo vybrat ze zlatých stránek, jestli firmy nebo bytové stanice. Ti zkušení brali firmy, byli tenčí. Aha, tak teď už chápu, na jaké straně stolu teda Fanda seděl. Dobrý, rozumím. OK, tak na každým, jak to je, na každým šprochu pravdy trochu. Je to tak, skvělý. Teď tady koukal, teď mi tady ještě pípla jedna SMSka a tady se píše zlatý stránky u výslechu, to se nikdy nepoužívalo. Závorka. A ta částka taky nesouhlasí. Tak jsme doma. Pecka. A teď už potřebuji, abyste mi jenom napsali, co byste chtěli slyšet dneska za srdcovku na vaše přání. Nechám to úplně na vás. Rock, pop nebo něco letního. Dejte vědět. Těším se na váš výběr.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super, a balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
7: Byt 2 plus 1 v Habartově na Sokolovsku za 1 660 000. Rodinný dům v Tršicích na Olomoucku za 24 960 000. Restaurace v Lomnici nad Popelkou za 9 600 000. Rodinný dům v obci Sluhy Praha Východ za 16 999 000. A rodinný dům Kladno Kročehlavy za 9 990 000 korun.
6: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
10: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
11: Hit Radio. Hit Radio. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren, Ordinary a 10 minut čekání na srdcovku. Napřání je za námi.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A tak já to nebudu protahovat, jdeme na srdcovku napřání. Psali jste si na WhatsApp Vitrádia 777-937-777. A Matěj napsal, ahoj, jsme na cestě ze Švýcarska, jedeme už 3 hodiny. A tak rád bych slyšel The Real Slim Shady a Eminema. No. To chápu, to já taky. Navíc Eminem za volant, na dlouhou cestu, to v sobě sedí jako devadesátky a domácí melír z peroxidu. Tak pokud jste si i vy kdysi taky udělali peroxidovou hlavu, experimentovali jste s touhle blond, tak tohle je srdcovka i pro vás. Tak Matěj, šťastnou cestu a volujeme doprava. Je tady Slim Shady.

0: Ze dvou zim se stalo 8 let. A pak to skončilo. Kdo by to neznal? A v tom je kouzlo Kateřiny Marie Tiché, že ve svých písních nám vlastně jako často mluví z duše. Je to i váš příběh? Pak doporučuji, zajděte si na její koncert a dejte si to živě, protože to je skvělý. Kateřina Marie Tichá, byt 66 na Hitrádiu ve 1:15. Dnešní srdcovky jsou u konce, za chviličku nejnovější zprávy a do té doby stihneme například Lady Gaga a nebude chybět ani Sia a Kendrick Lamar s hitem The Greatest. Tak dál buďte s námi a užívejte dnešní den s Hitrádiem a Sirkou Pelnářem.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás. Hippodrom Most.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park@plon.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
7: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga a její hit Abracadabra v 12 hodin 59 minut. Já říkám Čáry Mary Fuka, je tady aktuální doprava a taky Lucie, která má pro nás už za chviličku nejnovější zprávy.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, D8, 61. kilometr ve směru na Drážďany bude probíhat údržba vozovky. A ještě D7, 66. až 78. kilometr ve směru na Chomutov budou u Kranice probíhat údržbové práce. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku, hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přelci Jedenková. Při globálním zátahu proti obchodování s lidmi policie zatkla více než 1000 lidí. Informoval o tom Interpol, který červnovou akci na 5 kontinentech koordinoval. Podílelo se na ní 59 zemí, včetně Česka. Než vyjedete na letní dovolenou, zkontrolujte si své pojištění i rozsah asistenčních služeb. Doporučují to experti, doplňuje mluvčí České podnikatelské pojišťovny Adéla Janů.
10: Při letních cestách autem do zahraničí doporučujeme nepodcenit pojištění, včetně kvalitních asistenčních služeb. Pro představu, pokud by lidé nechali auto na své náklady odtáhnout z chorvatského Splitu do Prahy, vyšlo by to zhruba na 50 tisíc korun, a to bez DPH nebo mýtných poplatků. Z Barcelony by odtah vyšel dokonce na více než 80 tisíc korun.
9: Některé pojišťovny nabízí pro případy poruchy v zahraničí i ubytování nebo náhradní vozidlo. Některé české snowboardistky se dnes dozvědí, zda v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody. V nich Ester Ledecká a Zuzana Maďarová vybojovaly 3 zlaté medaile. Podle médií se nad budoucností alpského snowboardingu vznáší otazník. Teď ještě pohled k nám.
1: Hasiče včera zaměstnal hořící friťák v hotelu na Děčínsku. Z hotelu ve Vysoké Lípě před ohněm evakuovali 8 lidí. Nikdo naštěstí nebyl zraněn. Hořet začala fritéza a oheň se rozšířil do půdních prostor a na krovy a střechu. K požáru hotelu v Českém Švýcarsku vyjíždělo 9 jednotek. Kvůli zásahu byla uzavřena i přilehlá silnice.
11: Oskar Zhausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
1: Na severu Čech bude dnes zataženo až oblačno, lokálně se vyskytne občasný déšť nebo nějaká ta přeháňka. Teploty 25 až 28 stupňů Celsia.
12: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Úterní odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a taky zdravím do Karlových Varů, kde je v plném proudu tradiční mezinárodní filmový festival. Nebyli jste tam kdysi, když tam byl vystavený Železný trůn ze seriálu Hra o trůny? Mluvím o tom, protože jsem se na to teď vzpomněl. Sednout si na něj byl pro mě jeden z top zážitků, tak pokud tento týden míříte do Karlových Varů, tak vám přeju, abyste něco podobného zažili i vy. No a když teda jsem takhle jsem si vzpomněl na Hru o trůny, dáme si Eda Sheerana, zpěváka, který byl velký milovník tohoto seriálu, a to dokonce tak moc, že si vynutil jednu malou roličku v jedné epizodě, nebo ve dvou. Poznáte ho, byl tam zrzavej. Blbej for.

Ale Farben, Baby Goodbye, posloucháte Hit Radio a my jdeme do Spojených států amerických. Donald Trump zase šokoval celý, tentokrát fotbalový svět. To, že prakticky kvůli němu odvolali červenou kartu americkému hráči, tak to už jste určitě slyšeli, protože teď se nikde nemluví a nepíše vlastně asi o něčem jiným. A upřímně, jako je to úlet. Mě zajímá, co vy si o tom myslíte. Dejte klidně vědět na 777-937-777, jak se na to díváte z pohledu laickýho. A zároveň, třeba i pokud vás jako fotbal vůbec nebere, tak co si o tom jako myslíte? To, že prostě prezident nějaký země kouká na zápas a najednou si řekne, tyjo, to si myslím, že nebyl faul, a tak zavolá prezidentovi Fifi. Ať se na to jako podrobně podívají a i to odvolají. Že i on poznal, že to není na červenou kartu. Byť sám přiznal, že ani nevěděl, co to ta červená karta znamená. Zajímavý. Jo, já jsem to jeho vyjádření četl a teda mě tam docela zarazilo, když tam ještě říká, že si nechal i prověřit toho rozhodčího. Zajímavý. Myslím, že to bude asi první fotbalový rozhodčí, na kterýho budou mít v Bílém domě i speciální složku. No a tak se nedivím, že už se ozývají další země, jakože Francie chce prošetřit kartu pro jejich hráče a dokonce už o tom prý uvažuje i Anglie. Donald Trump tak otevřel takovou novou pandořinu skřínku. Tak není divu, že hráči Belgie, kteří vyřadili Spojené státy z mistrovství světa, tak že přitom posledním golu tak ještě dělali takový oslovný taneček, kterým se rýpli právě do amerického prezidenta, protože parodovali jeho vítězný tanec. No, je to zajímavý. To, že mistrovství světa v Americe bude zajímavý, že to bude možná i trošku cirkus, to jsme viděli na začátku, ale to, že to bude až takový cirkus, tak tom se nám asi ani nezdálo. A nejlepší na tom je, že ještě pořád ani není konec. Tak dál poslouchejte Hit Radio, protože my pro vás až do konce šampionátu budeme připravovat fotbalový speciál, tak jsem ještě sám zvědavej, čeho všeho se ještě tady na to mistrovství světa dočkáme. Za chvíli Taylor Swift a právě teď

0: Gigi D'Agostino na Hit Rádiu. Za 4 minutky bude 2:30. Dneska máme úterý odpoledne. A před chviličkou tak jsme řešili Donalda Trumpa a fotbalové mistrovství světa. A zajímavý postřeh mi poslal Zdeněk na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777 a píše tady, že podle směrnic FIFA, tak země, která se politicky pokusí ovlivnit soutěžní utkání, tak musí být vyloučena. To je jako zajímavý. Každopádně myslím si, Zdeňku, že to se nestane. Ani by se to nestalo, i kdyby Američani porazili Belgii a postupovali by dál. To už bych řekl, že je větší pravděpodobnost, že si na konci šampionátu Donald Trump vymyslí, vyhlásí, předá a sám pověstí na krk Nobelovu cenu za fotbal. Každopádně, jestli teda něco dokazuje Donald Trump, tak jenom, že je to prostě jako mega žralok, který prostě plave mezi žralokama. Si dáme i my tady u nás na Hit Rádiu jeden z těch prvních velkých hitů od Imagine Dragons s názvem Sharks. A k tomu nebude chybět ani Calvin Harris. Už za chvíli na Hit Rádiu.
1: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
8: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons na Hit Radio s hitem Žraloci. Ty nám taky plavou v některých akváriích po světě, ale úplně takhle u nás je jen tak nevidíme. Ale co můžete vidět, tak to jsou plameňáci. Byli jste už v zoo teď o prázdninách, ne? Jestli ne, tak jděte do zoo. Jděte do zoo, protože po všech zoologických zahradách v Česku se teď klubou malí plameňáci. Je to krásná podívaná, jsou strašně roztomilí, děti, tak ty s tou budou úplně unešený a navíc, mám tady jednu zajímavost, první měsíce rodiče krmí své potomky speciálním rosolovitým výměškem ze zažívacího ústrojí. Dobrý, co? Ještě, že už neobědváte. Ale já to říkám jenom proto, aby vaše děti věděly, jak můžou být šťastné, že mají k obědu to, co jim vy uvaříte. Těm prázdninách. Tak vyražte, stojí to fakt za to. Dobrý nápad, no a my pokračujeme dál. Za chviličku Zoo a Shakira. No a teď Calvin Harris s hitem Summer. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

0: Shakira na Hit Radio s hitem Zoo, tedy Zoo. A ještě ohňostroje na závěr. To je krásný, ty ohňostroje, tak ty se nám hodí, protože dneska oslavujeme. Je to přesně 54 let, co se u nás poprvé začalo jezdit na dálnici. Nádhera. 8. července 1971 tak byl uveden první úsek D1 z Prahy do Mirošovic. Jo, já vím, že je to až zítra, jo. Ono se to teda otevřelo toho 7., ale to 8., tak to oficiálně tak jako spustili, jezdilo se, předpokládám, že 9. už tam byla cedule, musíme to opravit, tak to je jako typický, nic jiného bychom neočekávali. Stejně si ale říkám, že to musela být jako krásná doba, když se ještě jezdilo po dálnici. Nádhera. Dovedete si to představit, že byste jezdili po dálnici. Dneska už víceméně jako stojíme, sem tam poskakujeme. A jak já s oblibou říkám, v Česku máme prostě jenom ředitelství silnic a dál nic. Tohle je Hit On My Head pro vás, pokud míříte někam právě teď po dálnici, aby vám to hezky utíkalo. A k tomu ještě přidám do 14. hodiny Coldplay a nebude chybět ani Bruno Mars. Tak šťastnou cestu, zítra dejem.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

낮은 별 내우주은 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이잖아 예 호주니까 지금 이 시련도 결국

0: závěru další odpolední hodiny na Hitrádiu Bruno Mars a před námi nejnovější zprávy. Za chviličku s Lucí, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Litoměřicích v ulicích Nerudová, Kořenského a Nezvalova. Probíhají tam práce na silnici, místo je neprůjezdné. A stejně tak v Chomutově, v ulici Podstrání, probíhají stavební práce, silnice je uzavřena. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
4: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
5: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
6: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
5: A co já?
6: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Deňková. V červnu po 8 měsících poklesu meziměsíčně opět stoupl počet zachycených případů žloutenky typu A. Za pololetí jich bylo přes 1300 v celé zemi. Nejvíc nemocných je v současné době na Jižní Moravě. Za loňský rok hygienici evidovali více než 3200 nakažených. Antimonopolní úřad zrušil dvě soutěže Českých drah na bateriové vlaky pro regionální dopravu. Informaci přinesl server z dopravy.cz. Rozhodnutí není pravomocné, je možné proti němu podat rozklad k předsedovi úřadu Petru Mosnovi. Družice Kostka, kterou vyvinul a sestavil studentský tým z Vysokého učení technického v Brně, od rána krouží na oběžné dráze země. Startu rakety Falcon 9 dnes v aule Fakulty elektrotechniky přihlíželi desítky studentů i dalších diváků. Tým teď čeká náročné období, říká jeho vedoucí Šimon Sloboda.
9: Když bude ten přelet, tak my budeme tam vysílat nějaké softwarové parametry, budeme tam aktualizovat nějaké parametry toho systému, budeme kontrolovat, jestli ta družice pracuje tak, jak má, jestli se ty systémy probudily tak, jak mají a podobně. A vlastně celý nějaký příští měsíc máme alokovaný na to, že opravdu budeme dělat jenom kontrolu té družice po tom startu.
8: Kostka bude zemi obíhat 3 až 5 let, její kontrola má být postupně automatizovaná. A z vesmíru teď zpět k nám.
1: Chomutovské technické služby chtějí poslat do ulic elektrický smeták, tedy chodníkový samozběrný zametací stroj na baterky, který má uklízet chodníky bez hluku a zápachu. Město už hledá dodavatele. Nový stroj má po podpisu smlouvy dorazit nejpozději do 3 měsíců. Elektrické zametače se v českých městech postupně rozšiřují, zatím ale jen jako doplněk běžné techniky.
10: Jú, Oskar Zhausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
1: Na severu Čech bude dnes většinou zataženo až oblačno. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Na teploty 25 až 28 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny, úterý 7.7., tak snad vám ty 2 sedmičky dneska přinesou štěstí. Za chvíli tak nás čeká náš tradiční pořad Pravda nebo Bullshit. Tentokrát na velmi zajímavé téma, které se bude týkat dovolený a také našich ex. Tak zkuste si teď ze všech vašich ex vybrat jednoho nebo jednu. 3 minutky na ně myslete a pak vám řeknu proč. Bude to těžký. Sám jsem zvědavej, na co dneska přijdem. Teď Ava Max.

0: Vamex, Sweet but Psycho, to se nám docela hodí.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte Hit Radio a jako každý všední den po druhé hodině odpolední, tak řešíme palčivá témata a především jednotlivé průzkumy. A tentokrát tady máme docela zajímavý průzkum, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 51% lidí v Česku, to znamená o kousíček víc než polovina, by klidně jela na dovolenou se svým ex, nebo se svojí ex, kdyby ta dovolená už byla zaplacená. Co si o tom myslíte? Samozřejmě, tak dává to smysl, že to bude asi jako krátce po rozchodu, že jo, že si prostě jako pořídíte dovolenou, zaplatíte a já nevím, třeba máte je to za 2 měsíce během té doby, tak se rozhodnete, že prostě jako už spolu dál žít nebudete, že si každý půjde svojí cestou, ale máte tam zaplacenou tu dovolenou. Jeli byste na dovolenou nebo ne? Za mě 51% je teda strašně velký číslo a vůbec to nechápu. Na druhou stranu prostě jako, proč, no? Prachy, že jo, jako, tam asi není nic jinýho. Tam asi není, že jako doufáte, že se k sobě vrátíte, tam asi půjde jenom o prachy. A nebo ne? Nebo je to jinak? Dejte vědět, 777 937 777. Co si o tom myslíte? Jestli vy byste jeli, nebo nejeli, a popřípadě, jestli jste i třeba něco takového zažili.

0: Ve čtvrt na tři posloucháte Hit Radio a taky náš pořad.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A dneska tady máme téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 51% lidí v Česku by klidně odjelo se svým ex na dovolenou, pokud ta dovolená už by předtím byla zaplacená. 777-937-777, tak to je WhatsApp na Hit Radio. Díky za všechny zprávy, co posíláte, a tady to vypadá, že věci se asi jako hodně sekly, protože třeba Petr píše, no vůbec, to už je automatická žádost o papíry na hlavu. To chápu. Čau, hele, po takové dovolené bych skončil minimálně na Borech. Rozumím, Bory, Plzeň, velká borská věznice. Rozumím, že tady by to asi nedopadlo dobře. Možná taky v Bohnicích, to je ta druhá varianta. Čau, já to zažila, rozešli jsme se 2 týdny před dovolenou a nechtěli jsme platit storno poplatek. Domluvili jsme se, že pojedeme jako kamarádi a že mezi námi nic nebude. Bylo to strašné. Samozřejmě, že jsme se tam několikrát zhádali, jednou dokonce se v noci i o něco pokusil, za to dostal facku, už bych to nikdy neudělala. Zdraví Eliška. Eliško, děkuju za zprávu. Tady další Jana. Ahoj Jirko, přiznám se, že si tuhle situaci nedokážu představit. Upřímně bych nejela. Představa trávit dovolenou s někým, s kým už nejsem, třeba mi ublížil nebo já jemu. Nevím, takže za mě je to určitě jako kec. Zdraví Jana, děkuju. Ještě jedna zpráva, ahoj Jiří, tak já bych nejela, ale co mě teda zaráží víc, kdo a proč zkoumá, kolik procent Čechů by jelo na dovolenku s ex? K čemu to je dobré? Zdraví Petra. Dobrý dotaz, k čemu to je dobrý? To nevím, ale my aspoň můžeme zjistit, jestli se mýlí nebo ne. A teď ještě si vemte, kdyby těm věcům za to někdo platil, za takovouhle blbost, co? No jo, tak jak to je? Mají v tuhle chvíli
1: vědci
0: pravdu, anebo je to bullshit? Dejte vědět, co vy si o to myslíte na 777-937-777. Klidně pošlete i hlasovku, jestli nemáte čas psát zprávy. Dáme si 2 hity a pak dáme velké rozuzlení.

0: Gambát, kdo ví, jestli další hit na Hit Rádiu, tentokrát už ve 14 hodin a 23 minut. Za chviličku Linkin Park. A teď velké rezime pro dnešní téma, dnešní odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A to, jestli mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 51% lidí v Česku by klidně jelo na dovolenou se svým ex? Pokud už by ta dovolená byla zaplacená. Tak máme tady ještě pár posledních zpráv, mám tady dokonce i hlasovku. Tak uvidíme, na jakou stranu se přikloní.
2: No, mně se to přesně stalo loni, kdy jsme se s manželem rozešli, ale protože jsme měli koupený zájezd do Turecka a slíbili jsme to synovcovi, že ho vezmeme, tak kvůli němu jsme vlastně jeli spolu všichni tři. A můžu říct, že to byla nejlepší dovolená, protože bylo to všechny v klidu, každý jsme si vlastně ji užili po svém a ještě jsme dořešili detaily rozvodu.
0: Vážně? Všechno v klidu? Dořešili jste detaily rozvodu, úplně nejlepší dovolená a takhle? Já snad začnu věřit na jednorožce, to je možný, to se neděje, ne? Vy jste někdy zažili jako rozchod nebo rozvod úplně v klidu? To je mazec. No tak to gratuluju samozřejmě, to je super. Sára píše, mně se přesně tohle stalo, půl roku jsme spolu nebyli a museli jsme potom jet i s mojí rodinou. Bohužel rodiče ho milovali a tak celou dovolenou jsem poslouchala jenom, jak se s ním musím dát zpátky dohromady. Dokonce mu můj otec poradil, aby mě překvapil ve sprše, že se to třeba spraví. Nejhorší Řecko na světě, zdravím všechny. Bože můj, no, tomu tátovi taky gratulujeme, to byl výborný nápad. Dobrá, tak co? Jak to vidíte? Já podle všech těch zpráv, co jsem tady čet a co ještě pročítám a ještě dneska odpoledne do tří pročítat se tady budu, tak si myslím, že v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu nemají, když tvrdí, že to je 51%. Já si myslím, že by jelo jako mizivé 1 nebo maximálně 2%. Podle těch zpráv. Jinak asi máme všichni ostatní všech pět pohromadě. A prostě bychom na tu dovolenou nejeli. Díky za dnešní všechny zprávy. Zítra pravda nebo bullshit nebude, zítra nás čeká ve stejný čas ruleta dvojsmyslů, no a další téma do našeho pořadu opět ve čtvrtek ve 2 tady na Hit Rádiu.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
8: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
7: A co já?
8: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu ve 14 hodin a 36 minut reinkarnovaný hit ze 70. let. Takhle zní v roce 2026. Docela by mě zajímalo, co by tomu tenkrát řekli, kdyby věděli, že jednou to bude taková, řekněme, trošku diskotéková věc. Nebo ne diskotéková, už tenkrát to bylo diskotékový, ale že to prostě bude znít takhle. Třeba by se jim to líbilo taky. Nás to baví hodně. My si za chviličku dáme bývalou Spice Girl Mel C. Z ten First Day of My Life, to znamená, že nás čeká troška romantiky. No a tady koukám, co se chystá zase u nás na naší politické scéně, protože možná, že nejenom vy, ale i naši někteří politici byli včera zmateni a v neděli, jestli můžou do obchodu, nemůžou do obchodu, bude zavřeno, nebude zavřeno, a tak se rozhodli, že v tom asi udělají jednotný pořádek. A jsou tady teď najednou návrhy, že teoreticky by bylo vlastně nejlepší zavřít obchody prostě na všechny svátky. Takže by zákaz prodeje potom platil na Velký pátek, 1. května, 5. 6. července, to je jasný, i 17. listopadu. Já nevím, no. Hele, jako na jednu stranu proč ne, když by to byl placený den volna. Na druhou stranu nedovedu si potom představit, co by se ale dělo v obchodech třeba 23. prosince. To by bylo jako psycho. Ale na druhou stranu bych všem, co 24. prosince jako pracujou, třeba do té 12. 2. odpoledne, tak bych jim přál, aby byli doma s rodinou. No, ale uvidíme. Tohle bude zajímavá debata. Před volbama. So

0: Bude 3:45, tohle byl Michael Schulte, Waterfall, tedy vodopád, a já zdravím taky do vodáckých kempů, pokud to už jste vyrazili na vodu, takhle o prázdninách, a čeká vás tam nějaký malý vodopád v průběhu jezu, tak hlavně opatrně, jo, a při kraji. Jsme rádi, že nás posloucháte i mimo práci, i mimo auto, a ideálně tam, kde užíváte volno a načerpáváte energii zase do dalších pracovních dní. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit opět zítra tady na Hit Rádiu mezi 12. a 15. Zítra nás čeká mimo jiné ve 2 odpoledne taky roleta dvojsmyslu. Co nás ale čeká dneska po 15., tak to je samozřejmě taky odpolední show Hit Rádia, takže dál zůstaňte na vlnách, zůstaňte s námi a užívejte zbytek úterního dne ve společnosti toho nejlepšího rádia, a to Hit Rádia. Tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: A upomínka. Za chvíli startuje odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským.
3: Hurá!
2: Budeme se bavit a budeme si hrát.
3: Pojďte, pane, budeme si hrát.
2: Začínáme ve 3.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Nord Music. Hit Radio. Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
5: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
10: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
1: Matracezahubičku.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme krásný odpoledne všem řidičům za volanty. Dejte si pozor na trase mezi Kláštercem nad Ohří a Chomutovem. U zelené bourala dvě osobní auta, ale zdržení je podle našich informací minimální, tak aspoň nějaká dobrá zpráva. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
4: Letní kino Klášterec nad Ohří.
5: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše sklad.
6: On air,
7: online
6: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
8: Máme 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Dneškem oficiálně startuje druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro studenty středních škol. Konat se bude až do konce července ve vybraných vojenských prostorech a celkem by se ho mělo zúčastnit na 1200 studentů starších 18 let. V případě úspěšného absolvování získají osvědčení a také finanční odměnu. V Karlových Varech letos začnou opravy vřídelní kolonády. Začátek prací je v plánu v červenci hned po skončení letošního mezinárodního filmového festivalu. Rekonstrukce potrvá zhruba jeden rok, aby se vše stihlo do začátku příštího filmového festivalu. Práce vyjdou na 30 milionů a město je bude hradit ze svého. Extrémní vedra mění nápojové preference Evropanů. Když teplota překročí 32 stupňů Celsia, zájem například o vychlazené pivo už moc nestoupá. Ukázala to nejnovější studie. Dosud se přitom mělo za to, že horká léta vedou k vyššímu prodeji alkoholu.
6: Fotbalový servis.
8: Fotbalisté Argentiny se v dnešním osmifinále mistrovství světa proti Egyptu pokusí udělat další krok na cestě k obhajobě zlata. Jeho americký favorit na úvod vyřazovací fáze až po prodloužení udolal outsidera z Kapverd a proti dalšímu africkému soupeři se tak potřebuje zlepšit. Hvězdný argentinský kapitán Lionel Messi může opět vylepšit vlastní rekordní střeleckou bilanci na šampionátech. Egypťané pak budou v Atlantě usilovat o první účast ve čtvrtfinále v historii. Hrát se bude od 18 hodin našeho času. Postupující se ve čtvrtfinále utká s vítězem duelu mezi Švýcarskem a Kolumbií, který začne večer v 10.
9: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
10: Prodloužené volno je minulostí, no a v úterý na severu Čech se nám to střídá, máme tam od polojasna až pozataženo, taky se nám trošku rozfoukalo, pozor, někde může i sprchnout a na teploměrech dneska maximálně 22 až 26 stupňů. No a zítra se nám pro změnu vrátí na oblohu sluníčko a naměříme 20 až 25.
6: Hit Radio Nord Music.
0: Nám se to sluníčko na obloze objevilo už teď, viď? Vrátilo se nám.
10: Ale ne!
0: Ano, odpolední show padla už je zase kompletní, s vámi nejenom Kamil Bílský, ale už taky Káťa Hablová. Ahoj!
10: Přátelé, znáte to, když se vám vrátí kolega zase do kanclu, zase do práce, hned se to tam rozsvítí. Kakáťo, je to tvoje, hraj si, co chceš.
0: Tak Ben asi bros.

0: Nice to meet you, Miles Smith a taky úterní hit Radio North Music. No a my jsme v kompletu, těšili jsme se na vás, co vám budeme povídat.
1: Jsme zase zpátky, jsme tu oba a já mám radost. Úplně se vžívám do pocitu těch našich posluchačů, když se jim vrátí ten kolega do toho kanclu a tak, ježiš, to je to svý, a ty seš opál, no ne, tak sedni si, uděláme kafe a pokecáme.
0: Přesně takhle.
1: Tak uděláme kafe a povídej, jaký to bylo.
0: Je, přesně takhle, ano, když se vrátí ten nejoblíbenější kolega, že jo?
1: Tak já tu jinýho nemám, no. Takže to je tvoje výhoda, že ty seš můj nejoblíbenější kolega.
0: Děkuju. No jaký to bylo, hele, dovolená byla skvělá, ale, no ale.
1: No prosím tě, začínáš úplně tragicky, no, tak kde tragicky. Jsi byla na dovolený?
0: Já jsem byla, ano, pojďme si říct na začátek, já jsem byla ve Francii, v Normandii. No, tím, že to bylo až Normandii, tak je to vlastně logisticky docela vyčerpávající, to máš letadlo, vlak a potom ještě půjčený auto. A ono, jak se říká, čert vždycky kadí na větší hromadu a když se daří, tak se daří, tak tam se to jako zadařilo hned od samého začátku. Kdy nám zrušili let?
1: To je nepříjemné.
0: To jako, tak nějak prostě řešíš to s těma aerolinkama, den před odletem nám zrušili ten vlak.
1: No nekecej.
0: Takže se říkám, ale to je asi osud, jako máme zůstat doma na zadku v dubí, prostě jako nikam nejedeme. Tak to jsem teda taky vyřešila. No a do třetice všeho nejhoršího, když jsme si půjčovali to auto, my jsme měli objednaný prostě takový malinkatý činkvečento a teď tam nás čekalo obrovský auto. Říkám, tohle já řídit nebudu prostě. V cizím městě, v cizím státě, cizí auto, mluví to na tebe francouzsky. A je to loď, to nebylo autíčko, rozumíš? Tak si říkám, jako tak tohle teda jako fakt ne. Prostě tam bylo úplně jiný auto, než který jsme si objednali. Ale co je na tom vlastně všem to nejlepší? My jsme strašně panikařili celou tu dobu, víš, to máš jako letenky, jízdenky na vlak, to auto prostě a celou dobu seš ve stresu. A ty Frantíci, ale ty to mají na párku. Ty jsou prostě vyladěný, víš, jako že no jo, tak merci, jo, nic jako jo, pohodička.
1: Tak Francouzi jsou takový, jako několikrát jsem tam byl a jsou usměvaví,
0: ano.
1: Ani jako nikoho cizího moc nepřijímají, musíš mluvit francouzsky, jinak se s tebou ani bavit nebudou.
0: Taky pravda.
1: A jinak nic neřešej, no, jak říkáš, na salámu, no.
0: Úplně prostě, jako to si myslím, že jestli jsme se něco od nich měli jako převzít, tak to,
1: ten salám.
0: To je prostě tak. Tenhle trošku jako salamismus.
1: No, hezký. No ale přijela si, živá, zdravá. Takže všechno dobře dopadlo, jako v pohádce.
0: Jo, jako v pohádce. Já jsem se těšila už od středy, jsem člověče.

0: 15 hodin, 19 minut, úterní hit Radio North Music a tohle byly Cranberries. A máme krásný datum 7.7.2026.
1: No tak, to bych chtělo dát něco do placu.
0: To bych chtělo.
1: Třeba dva lístky na činasky, co vy na to?
0: Třeba, ano, o lístky na činasky budeme soutěžit a to už za chvilku přímo u nás na hit Radio North Music, protože blíží se jejich zastávka, jejich obrovského turné letního a to je Litvínov, 11.7.
1: Wow. Tak přátelé, jestli chcete být u toho, bude to fakt velký. Žádný jen tak nějaký obyčejný koncert, vůbec ne. To je celý činaskový odpoledne. Už v 17 hodin tam otevřou vrata, vy tam můžete naběhnout a hned na úvod se setkáte s kapelou, protože se budou fotit, budou se podepisovat, takže hned na úvod je urvete. Pak následuje hudební host, aby jsme se hudebně namlsali, tak tam bude takzvaný přeskokan. Pozor, dojde i na činaskvíz, který prý na té šňůře moderuje Libor Bouček a normálně si s náma dá kvíz o tom, co všechno víme o kapele činasky. Zahřeje nás DJ Friky svým warm-upem, no a pak od 8 prakticky až do 10 do večera dvouhodinový koncert hlavní hvězdy, tedy kapely činasky, takže naprosto nabitý pětihodinový činaskový odpoledne.
0: To není jen takhle nějaký koncert, to je prostě opravdový činaskový odpoledne. Uslyšíte tam nejenom jejich starý fláky, ale taky samozřejmě jejich novinky. No a my se, když už byla řeč o tom činaskvízu, tak my se na něj trošku taky zaměříme.
1: S někým z vás, kdo má chuť? Kdo chce hrát, kdo chce vyhrát tuhle parádní akci úplně zadarmo, dáváme do placu dva lupeny právě na sobotu 11. července, kdy od 17 hodin dorazí činasky do Litvínova, konkrétně hostí areál Loučky. A jestli si chcete zahrát s náma, tak ty dva lupeny musíte volat právě teď.
0: 47 522 14 15 právě teď.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
11: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
12: Nevíš, kam o prázdninách vyrazet? Zajď si třeba na Plešivec. Čeká tě tam trail park, koloběžky, bobovka i super jídlo s parádním výhledem. Prostě ideální výlet pro partu i celou rodinu. Mrkni na program, naplánuj si den a užij si léto naplno právě na Plešivci. Plešivec.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Padla na Hit Radio Nord Music a s náma taky Eva Farná Miraj a vzpomeneš si, a je důležitý, abyste si teďka vzpomněli, protože nás čeká Činas Quiz.
1: Činas Quiz, protože nejvyšší čas zasoutěžit si o dvě vstupenky od Valupeny na sobotní koncert kapely Činasky 11.7. u nás v Litvínově v areálu Loučky.
0: Už jsme vám prozradili, že i přímo na místě bude právě Činas Quiz a tak jsme toho využili, tuhle soutěž zneužili, udělali z ní soutěž rádiovou a dva Lupeny na Činasky vyhraje ten, kdo zvládne náš Činas Quiz, takže halo, halo, kdo se dovolal jako první?
1: Halo.
2: No ahoj, tady Lukáš.
0: Ahoj, nazdar, Luky, odkud voláš?
2: Duchcova.
0: Lukáš Duchcova.
1: Duchcov.
0: Zdravíme do Duchcova.
1: To má do Litvínova jako, jakoby kamenem.
0: Jakoby jo.
2: Ano.
0: Nebudeš náhodou 11. července někde na dovolený, u moře, na pláži?
1: V práci.
2: Ne, ne, nebudu, ale vím, že mám volno, takže no, paráda.
0: No tak to je krásný.
1: Tak to je paráda.
0: Tak teďka ještě získat ty dva Lupeny zadarmo, viď?
2: No, bylo by to super.
0: Tak Luky, poslouchej dobře, startuje náš Činas Quiz. Tvým úkolem je odpovědět nám, jak se jmenovala kapela Činasky, ještě než byla Činasky. Možnost A. Jmenovala se Starý hadry. Možnost B. Jmenovala se Špinavý hadry. Možnost C. Jmenovala se Děravý hadry.
1: Tak jaký hadry to byly, Luky?
2: Starý, možnost A.
0: Myslíš možnost A, Starý hadry, a myslíš si to správně? Je to tak, když kluci začínali, oni dokonce byli Starý hrady, jestli se nepletu, ale někdo jim udělal tu přesmíčku, z hradu byli hadry, no a pak si nakonec řekli, hele, nebudem se jmenovat nějak Hesčejc a jsou z nich Činasky.
1: Čínský lyže, čověče, to je lepší než tak. Starý hadry.
0: Tak Luky, teď už víš, že 11. července opravdu nemáš dovolenou ani nejseš v práci, ty budeš v Litvínově na Loučkách, protože tam má koncert kapela Činasky. Gratulujeme.
1: Gratulujeme.
2: Super, děkuju moc, mám radost.
1: Tak doufám, že si rádi vezmeš nějaký nový hadry teda spíš.
2: Vezmu, já se nikde nefotím dvakrát ve stejném triku.
1: Výborně, Luky, užívej a měj se krásně. Ahoj.
2: Děkuji moc.
0: Ahoj. No a vám ostatním připomínáme, že když náhodou nebudete mít tenhle týden štěstí ve hře, tady u nás padla, tak můžete zkusit ještě štěstí na našem Instagramu. Jsme tam jako Hit Radio, podtržítko Nord Music a i tam si můžete vyhrát Činasky v Litvínově. Tak hodně štěstí.

0: 3:15. A s náma v odpolední show padla na Hit Radio North Music taky růžovka, neboli Pink.
1: Růžovka, ano. Pozor, prosím vás, dávejte si bacha, jelikož je červenec, léto v plném proudu, tak takový ty neduhy, třešníky, jahůdky, víš, takový to ovoce.
0: To jsou neduhy.
1: To jsou veliký neduhy.
0: To jsou dobroty.
1: Jsou to dobroty, ale můžou nás přivést taky do velkého průšvihu. Já tady mám jeden krátký příběh o jedení třešní.
0: Tak povídej.
1: Zaskočilo mi. A? Tak to je teda pecka.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
14: Hit Radio North Music.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: ledovinka s váma musela zahejbat minimálně stejně jako s naším Kamčou.
1: Já úplně čumím, co jsi to přivezla z té dovolený z Francie.
0: To je, viď?
1: To se tam teďka hraje.
0: Kamaráde, co si piš, to tam je velký hit. Protože tohle všichni známe.
1: No je, je.
0: Tohle je prostě klubová klasika z poloviny 90. let. Faithless, no a Bibi Rexa k tomu dala prostě takovej novej dancovej kabátek. Asi je z toho New Religion.
1: Chňápu. Úplně si vzpomínám, když jsem byl dítě a líbila se mi nějaká písnička a řekl jsem to třeba rodičům, tak oni mi vždycky řekli, ale to není nový, teď to je starý. A já jsem nikdy nechápal, jak to myslí, jak to může být starý, jo, jo, když to teprve teďka hrajou a já to slyším poprvé v životě. A dneska jako velký už chápu, že takhle se to prostě dělá, co svět světem stojí, že se prostě vezme něco, co už dávno existuje, protože je to dobrý, trošku se to předělá.
0: Fungovalo to,
1: ano. A je z toho vlastně zase nový hit.
0: Tak přesně. A ve finále ona i sama Bibi Rexa o tomhle hitu prostě vysloveně říká, že chce tuhle klasiku prostě vrátit těm té současné generaci, aby prostě věděla, na co my jsme pařívávali.
1: Tak tady to máte, přátelé. Zaspomínali jsme si na naše mladý léta, kdy jsme prošoupali podrážky na parketu diskoték, které už jsou dneska zavřený.
0: To je taky pravda.
1: Protože lidi nechtějí tancovat.
0: Tak si zatancujte aspoň taky s touhle českou klasikou. Mandraže na Hit Radio.

0: these beautiful things that I've got.
1: Je to nejlepší dopravní servis ze severu Čech. S 16. hodinou posloucháte Hit Radio Nord Music. Krásný odpoledne přejeme. Stále pozor na trase mezi Kláštercem nad Ohří a Chomutovem u Zelené. Tady máme po nehodě dvou osobních aut, ale podle našich informací stále minimální zdržení, takže aspoň něco. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park plon.cz.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
6: Je 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Dnes skončí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. První upisovací období skončilo v neděli 28. června. V červnu v Česku opět stoupl počet zachycených případů žloutenky typu A. Za první pololetí jich bylo přes 1300, nejvíce v Jihomoravském kraji. Za celý loňský rok pak hygienici evidovali skoro 3300 nakažených. Prevencí je důkladné mytí rukou, případně očkování. Europoslanci budou dnes hlasovat o aktualizaci práv cestujících v letecké dopravě. Na pořadu dne plenárního zasedání ve Štrasburku je také debata o možných opatřeních k posílení evropského automobilového průmyslu. Český hokejový útočník Martin Frk po letech v Zámoří zamířil do KHL. 32-letý odchovanec Karlových Varů podepsal smlouvu s týmem Shanghai Dragons, který hraje domácí zápasy v Petrohradu. Klubu se Frk upsal na 2 roky.
7: Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
8: V úterý odpoledne se nám na severu Čech zatáhlo, začalo to pofukovat, taky není vyloučeno, že by mohlo někde sprchnout, ale dál teplo 22 až 28 stupňů Celsia. No a zítra se naopak dočkáme sluníčka a bude 20 až 25.
2: Hit Radio Nord Music.
1: No a my máme 4 minutky po 16:15, doprovázíme vás opět na cestě z práce domů, tak doufáme, že i vy všichni už máte opravdu padla. Krásný úterý z Hit Radio Nord Music. Kaťa Haplová.
8: A Kamil Bílský. Za chvilku pro vás máme vraždu. A ne jednu, přátelé, jsou to vraždy. Vraždy v kraji. Aha. A točí se tady u nás. Na Litoměřicku, počkejte si na podrobnosti.
9: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: Pro všechny single ladies, nebojte, váš manžel už se blíží. Rayu, Where is my husband, úterní hit Radio Nord Music a za chvilku 16:45, s vámi Káťa Kamel, krásný odpoledne.
1: Přátelé, musím se vám svěřit se zážitkem, natáčel jsem během prodlouženého volna Vraždy v kraji.
0: Ty jsi natáčel jo. Vraždy v kraji?
1: Úplným omylem.
0: Aha, to musíš vysvětlit, pojď.
1: Vraždí kraji, to je populární seriál, který běží v televizi, respektive první série už je za náma. Hlavního vyšetřovatele tam hraje populární Ondra Sokol. A točí se to právě tady u nás na severu Čech, konkrétně na Litoměřicku. A teďka natáčí druhou řadu a oni hledali kompars, křoví.
0: Ano.
1: No a protože my to máme vedle baráku, že jo,
0: tak jo.
1: Žena napsala, tak my teda přijdeme. A oni fakt zavolali, ať teda přijdem.
0: Takže vy jste teda fakt přišli.
1: Takže jsem teda přišel, že nakonec chtěli jenom chlapa. A chci vám říct jedno jediný. Už nikdy nebudu nic takového dělat. To je strašný. Já jsem teprve tam pochopil, proč některým hercům vadí to filmové natáčení. Mm-hmm. To je strašná pakárna. Přátelé, jenom pro příklad. Sraz na natáčení jsme měli ve 13.20.
0: Ano.
1: Takže jsem ve 13.20 dorazil do Sulejovic na Litoměřicku.
0: Ano.
1: Do 16.20, to znamená 3 hodiny, jsem seděl na pivní lavici v bílém partistanu a čekal jsem, až se ve vysílačce ozve, tak pojďte na plac.
0: Po třech hodinách.
1: Kam, no tak to je hrozný, to je síla. No pak jsem přišel na plac. Poslali mě vyčůrat, protože potřebovali, aby byl nějaký štamgast v hospodě, který jde ze záchoda vyčúraný. Mm-hmm. Tak jsem se šel vyčůrat a vrátil jsem se ke stolu s pivem a tam jsem seděl až do 8:30 do večera. A kolem mě asi tak 120krát prošel Ondra Sokol a Péťa Uhlík a vždycky přišli do hospody a řekli: "Dobrý den, je tady pan Kalach." "Stop, dobrý, pojďme to vzít znova." Za 15 minut, když se přenastavily kamery a světla, to můžeme. "Dobrý den, je tady pan Kalach." "Stop, dobrý, pojďme to ještě z detail." No nekecám, my jsme asi 2 scény točili do 8:30 do večera.
0: Od těch 13:20.
1: Takže z celého dílu natočený asi minuta a půl nebo dvě. Šimare. Za celý den. No jako já myslel, že mě vomejou. Unmaně přísahám, že jsem v půlce toho natáčení chtěl nenápadně odejít na parkoviště ke svýmu autu a odjet. Jako. To bylo šílený, šílený, šílený a obdivuju každýho, kdo chce filmovat a kdo tohleto vydrží.
0: To jako to je neuvěřitelný počet hodin, počet lidí, který tam jsou za tím vším, že jo?
1: Strašný.
0: A neuvěřitelný počet peněz teda, tam to jako teče asi...
1: Šílenost. Takže přátelé, berte jenom hlavní role, anebo kdyby volal Hollywood.
0: Money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: odpolední popracovní romantika Lady Gaga. Always remember us this way. 16 hodin 21 minut, Hit Radio Nord Music. No, my jsme tady před chvilkou mluvili o vraždách v kraji. Jo, já se na to ještě musím Kamčo zeptat, prosím tebe. Ty jsi říkal, že jste tam byli několik hodin na tom natáčení.
1: Ano.
0: Jakoby komparzisti a jsem chtěla říct i skuteční herci.
1: Jen to řekni. Jen to řekni.
0: Řekli ty hvězdy prostě. A že jste tam probíhalo natáčení v Partistanu. Prosím tě, vy jste tam celou tu dobu seděli jako u piva, to jste museli být asi jako zlitý, ne? Už za to celý odpoledne.
1: Prosím tě, ty nevíš, jak probíhá natáčení?
0: No nevím, já tam nikdy nebyl.
1: To je jeden velký podvod, tam ti nedají vůbec nic. Tam sedíš u stolu, máš prázdnou skleničku, dokud se to zkouší, tak ani nenalejou, aby náhodou někdo neupil.
0: Jasně.
1: A teprve, když se jede na ostro, tak otevřou lahváče, který přivezli sebou a tam ti nalejou tak jako trošku, ještě ti říkám, prosím vás, moc nepijte, protože se to bude točit několikrát, ježiš, tak aby vám zbylo. Takže třeba 10krát se to točí s tím jedním nalitím a pak, když už ta pěna spadne a to pivo vypadá fakt blbě, tak jdou kolem a trošku tam smrdnou, aby se to zase napěnilo.
0: Zakvrdlají vnitř, jo, aby se to napěnilo, ty bláho. Já myslela, že už jako tyhle doby jsou dávno pryč, protože já nevím, jestli to víte, my posluchači, jak se vlastně natáčel Mrazík.
1: V zimě
0: a před 150 lety teda. A dost podobný to vlastně bylo to natáčení, protože třeba ta závěrečná scéna, kdy tam je ta obrovská hostina svatební,
1: no,
0: tak prosím tě, oni tu hostinu polili petrolejem, Turci, aby ty herci prostě neujídali.
1: No to je strašné.
0: To bylo všechny ty selátka, jo, navoněný, krásný, křupavoučky, jak to vypadalo, již naleštěný. Já už vím, proč to bylo naleštěný, protože to bylo normálně politý petrolejem, aby prostě nikdo neuždiboval.
1: To je ale šílený, ten svět filmu je šílený. No tak nám nedali ani gumový kuře.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
8: Hit Radio.
9: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
10: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
11: Matracezahubičku.cz.
9: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: taky rozhodně nejste sami. Mikael spolu, úterní hit Radio North Music a máme, no, už 2 minutky po 4:30.
1: No tak nejvyšší čas dát si nějakou dobrotu spolu, přátelé.
0: Svačinku.
1: Co takhle ňamku z Bystra na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem? To je fakt jako skvělý místo, kde se doslova a dopísmené na severu Čech ocitnete z ničeho nic v Itálii. Takhle je to tam navoněný, takhle to tam mají připravený a tohle všechno tam můžete zažít. Jednak snídaně, jako jsou třeba avokádový toasty, turecký vejce nebo vaječný omelety, ale pak nabízejí italský speciality doslova do písmene, jako jsou al dente těstoviny, šťavnatá porketa nebo křupavá focaccia.
0: Focaccia?
1: Jo.
0: Úplně jako bych tam byla už.
1: Vlastní zákusky mají taky, to je další dobrota. Samozřejmě kvalitní káva, italský víno a to všechno si můžete vychutnat buď vevnitř, nebo na zahrádce podle toho, jaký je venku počasí. Tak tohle všechno teď můžete mít i díky Hit Radio North Music zadarmo.
0: Bystro na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem, no a my vám rozdáváme vouchery, poukázky v hodnotě 1000 korun na konzumaci tady těch všech dobrot, kterých jste právě teď slyšeli. A to na našem Instagramu, tam právě teď soutěžíme. Instagram Hit Radio podtržítko North Music.
1: Jedeme celý červenec, takže těch šancí vyhrát je ještě spousta. Tak nás pojďte sledovat na Instagramu Hit Radio podtržítko North Music a můžete mít úplně zadarmo fakt italský dobroty.
0: Dobrou chuť!

0: odpolední dávka dobrý nálady a hlavně taky energie. To jsou Fast Boy Topic, Forget You, za chvilku 4:45 a s vámi Hit Radio Nord Music, hezké odpoledne.
1: Mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou, kterou tak chcete slyšet dřív.
0: Asi si dáme, no možná první tu špatnou, klasika.
1: Dobře. Prodloužený volno skončilo.
0: Yeah.
1: A toho si všim asi každý.
0: To si asi, to už jsme trošku zaregistrovali.
1: Tak teď tu dobrou.
0: Teď tu dobrou.
1: Přátelé, díky prodlouženému volnu máme krátkej týden.
0: Kulka, čověče.
1: Jak se říká, na všem zlým musíš najít tak něco pozitivního. Takže nebuďte smutný, že 3 dny volna jsou všudu. Novej týden začíná úterkem. Přeskočili jsme to hnusný pondělí, takže zítra už je středa.
0: No a to už máme za pár.
1: No ježiš, co budeš dělat o víkendu?
0: Čověče, to ještě nevím, ale já jsem nelenila, hned jsem se podívala, kdy nás čeká další prodloužený víkend.
1: A
0: je to, co nevidět, je to už v září.
1: No, takže celý prázdniny se budeme flákat u moře.
0: Jo, jo.
1: A hnedka od září máme zase prodloužený volno.
0: Jo, jo.
2: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
4: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
5: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
4: A co já?
5: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
10: Hit Radio North Music.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, to je takový trio odpoledního Hit Radio Nord Music, který nám prostě zvedne náladu. Ritual s vámi, Káťa Kamil, to je zase duo, který vám zvedne náladu a možná i mandle.
1: A za chvilku kapela Poetika, která normálně začala skládat světový hity, přátelé. Ale když říkám světový, tak myslím doslova a do písmene, protože ona je začala skládat s celým světem.
0: S celým světem. Poetika.
1: Poetika. Znáte ten nejnovější hit Blízko? Pojďme se opustit.
2: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko.
0: Čověče, něco mi to říká.
1: Strašně krásná, parádní a chytlavá věc. Tak si představte, že tohle vzniklo na hudebním táboře.
0: Počkej, od tam teď jsou jiný historky.
1: Ale i tadle, i tadle. Já jsem vůbec netušil, jakým způsobem se dá dneska taky skládat muzika, ale představte si, že Ondřej Brejška, tedy frontman kapely Poetika, vyrazil na takový hudební tábor, na takový hudební kemp, kde se sjíždějí lidi z celého světa. Takže společně s ním tam byl třeba Rumun, Polák, Němka a tak dále. A tyhle všichni dali hlavy dohromady a vznikl z toho právě tenhle song. Ten se naspíval anglicky, nicméně pak každý uznal, že by bylo fajn, aby měli i svůj hit ve svém jazyce.
0: Jasně.
1: Takže si ho normálně rozebrali, včetně Ondry, a vznikla i česká verze hitu Blízko.
0: Čověče, jsem vůbec netušila, že se takhle dají vytvářet hity dneska.
1: Neuvěřitelný, prostě už ne doma zavřený v kytaře někde s kytarou ve sklepě, ale vyrazíš na hudební tábor, složíte to všichni dohromady a pak si to jenom rozeberete.
0: Každý si to naspívá v tom svém jazyce, jasný, akorát se potom nesmí sejít na Eurovizi.
1: To by bylo blbý, kdyby tam všichni přijeli s hitem Blízko. Prosím vás, máme tady Blízko už po čtvrté.

0: 17. hodina, do ní nás doprovodil Joe na Hit Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor, v Ústí nad Labem. U Globusu v Majakovského ulici tady zasahují záchranné složky u střetu osobního auta s cyklistou. Počítejte s omezením. A bacha taky na Chomutovsku v Klášterci nad Ohří, tentokrát u Teska na náměstí doktora Eduarda Beneše. Mezi křižovatkama ulic Chomutovská a Zahradní tady bourala motorka, takže i tady projedete s omezením. Šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Nevíš, kam o prázdninách vyrazit? Zajet si třeba na Plešivec. Čeká tě tam trail park, koloběžky, bobovka i super jídlo s parádním výhledem. Prostě ideální výlet pro partu i celou rodinu. Mrkni na program, naplánuj si den a užij si léto naplno právě na Plešivci. Plešivec.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
9: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Známe výsledky letošní zbraňové amnestie. Lidé odevzdali téměř 6 tisíc zbraní, přes 213 tisíc kusů střeliva, více než 2600 kusů munice a zhruba 64 kg výbušnin. Více zbraní než letos přinesli lidé jen před 17 lety. Policie upozorňuje na zranitelnost motorkářů. V letních měsících jich na silnice vyjíždí velké množství a často zapomínají na vlastní bezpečnost. Potvrzuje to i preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
10: Motocyklistů nechrání žádná karosérie, ani bezpečnostní pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti. To speciální oblečení, nejlépe s reflexními prvky, přilba, pevná obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře.
9: Mít na motorce jen tričko a kraťasy znamená i při malém pádu hodně bolesti. Červnová inflace bude jedna z nejnižších v letošním roce. Z květnových zhruba 2% klesla na 1,5%. Zlevnění je patrné u potravin a nealko nápojů. Zdražily naopak služby, alkoholické nápoje a taky tabák. Evropská komise chce pomoci zemím, které řeší problémy kvůli novým kontrolám na hranicích. Cílem je zajistit, aby nový systém digitální kontroly nezpůsobil během léta významná zpoždění pro občany, kteří míří na dovolenou. Podle některých systém funguje dobře, nicméně někdy ho provází technické problémy.
11: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
12: Na severu Čech zažíváme dneska vlastně všechno. Chvilku sluníčko, chvilku mraky, do toho taky pofukuje a pozor, může někde i sprchnout. Jinak teplo 22 až 28. No a zítra už by mělo být hlavně sluníčko a 20 až 25 stupňů Celsia.
8: Hit Radio North Music.
0: A jdeme do poslední hodinky naší úterní odpolední show. Padla 5 minut po 5. hodině, s vámi stále Káťa Haplová.
12: A Kamil Bílský. No a jdem si zase hrát. Co si zaspíváme, pane učiteli?
0: Pane učiteli, zaspíváme si. To si píš, že si zaspíváme. Za chvilku Roxette, Miraj, a nebo právě teď taky David Guetta, Kelly Rowland a When Love Takes Over. Díky,
12: tak,
0: že jste s náma.
12: Krásný odpoledne.

0: Tohle byl Alex Warren, Ordinary, a s vámi úterní hit Radio Nord Music, 17 hodin 11 minut, krásný odpoledne, Káťa s Kamilem.
1: Už je krásný.
0: Už je krásný?
1: To je tak nádherný odpoledne, přátelé. Když se dozvíte to, co jsem se dozvěděl já, ježiš, to je parádní odpoledne.
0: Co jsi se dozvěděl?
1: Představte si, že za Litvínov bude hrát hvězda NHL David Kempf. Ta.
0: Hvězdný David Kempf, prosím tě, toho znám i já, to už je co říct.
1: Opravdu.
0: Ano, opravdu.
1: Odkud ty ho znáš, prosím tě?
0: Z televize.
1: Jo, takhle.
0: Z televize.
1: Říkal jsem si, že jste se asi nepotkali.
0: Ne.
1: Ale pozor, on je teda rodák z Jirkova a odchovanec chomutovského hokeje, takže na severu Čech jste se potkat mohli, nicméně je to samozřejmě hvězda, která musela vyrazit za moře, aby tam prodala ten svůj parádní hokejový Myslím, že byl za mořem asi 9 let. Je dokonce mistrem světa.
0: Wow.
1: Díky vítězství v roce 24 tady v Praze. A mohl samozřejmě nabídky přehazovat vidlema. On mohl hrát, kde chce, a on se rozhodl, že se vrátí domů na sever Čech a od příští sezony bude litvínovský.
0: Já, když si teda takhle mohl vybrat opravdu ze všech možných nabídek, že by hrál, kde chce, já se zeptám, proč zrovna Litvínov?
1: No, protože je tady doma.
0: Aha.
1: Rozumíš, už má dost toho cestování, chce se zakořenit, chce být s rodinou tam, kam patří, a ještě navíc, co si budeme povídat, v týmu Litvínova hrajou bráchové Kašovci a to jsou jeho velký kamarádi, takže ty mu vlastně hodili to lano, přemlouvali, Jirka Šlégr jako nový majitel to dotáhnul.
0: Jasně.
1: A tak nám možná od nový sezony vznikne nová útočná trojka Kaše, Kemp, Kaše.
0: KKK.
1: KKK. 3K v Litvínově od nový sezony.
0: Tak
1: těšíme se.

0: nejvyšší čas možná zase nějakou dobrutku si dát, svačinku odpolední, co?
1: Žádný problém. Až ucejtíte obrovskou vůni na severu Čech, tak přátelé, bude to 18. července, poline se z Ústí nad Labem a to všechno, protože se tady koná Pop a Food Cirkus Trcovka.
0: To je festival jídla pro celou rodinu, tady si vyberete opravdu úplně všichni, ať už máte rádi pálivý, nebo berete sebou třeba samozřejmě i děti, tak jo, nějaký burgřík, mini burgřík. Tohle tady prostě zaplácnete všechny chutě naraz.
1: Konkrétně se představí hnedka 3 kuchyně a 1 kavárna. První kuchyně se jmenuje Fat Fuck a představí svoje smashburgery. Mm-hmm. Ta další je Brdloch Barbecue, což jsou vlastně kluci z Mělníka. Ty jednak dovezou ty boží americký barbecue, ale pozor, budou mít ještě jeden stánek a tam pro změnu probíhají míchaný koktejly, míchaný drinky.
0: Pro maminky.
1: Přesně tak. Pak taky dorazí Philip Wu, což je legenda v Rondonu a jeho ostrá Ázie. Mm-hmm. No a chybět nebude ani Coffee Up, což je kavárna s výběrovou kávou a vlastní výrobou desertu.
0: Normálně mám slinu neuvěřitelnou. Takže v sobotu 18. července od 12 do 22 hodin, a tím, že se to jmenuje Pop-up Cirkus Srdcovka, tak je to pochopitelně u restaurace Srdcovka v Ústí nad Labem, což je u krajského úřadu. A jelikož cirkus, tak prostě nebude chybět ani obrovský stan. Kdyby náhodou pršelo, tak opravdu nezbokneme.
1: A teď to nejlepší. Když zůstanete s Hitrádiem Nord Music, můžete se nabaštit zadarmo, protože tento týden soutěžíme dopoledne v LSD mezi 9. a 12. s Danem právě o poukázky na Pop-up Food Cirkus Srdcovka. Od úterý do čtvrtka za 1000 korun a ano, v pátek dáme bonus a bude to poukázka za 2000.
0: No a za 2000 to už se fakt nají celá rodina. Mňám.
1: Tak zkuste štěstí, držíme palce.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějí. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: tohle je Davidovi Lítej, kapela Miraj, úterní hit Radio North Music a máme půl šestý.
1: Ten Miraj, to je stejně fabrika na hity.
0: No to teda je.
1: Ať už podsta Davidu Stipkovi, anebo třeba naposledy společný hit s Evou Farnou.
0: To je pravda, to je pravda. Prostě na cokoliv šáhne, tak to se tomu klukovi podaří.
1: Dá se říct, že se z něj pomalu stává legenda a právě legendy vám budeme hrát už za půl hodiny na Hit Radio North Music v rámci Hit Radio Classic.
0: To jsou ty nejlepší hity z let 80., ty největší pecky z let 90., taky pár těch největších pecek ze začátku milénia. Zkrátka dobře, už za chvilku od 18 hodin se máte opravdu na co těšit, protože i dneska je ten pestrej, ten výběr mega pestrej, takhle.
1: Důkaz, důkaz, my chceme důkaz.
0: Eros Ramazzotti, Tina Turner.
1: Tak na to se hodně těším.
0: To rozhodně, no ale s kterou peckou to tady odstartujeme už za chvilku? Kamarádi.
1: To je Madonna.
0: To je Madonna.
1: To je příbuzná papeže. Teď jsem někde čet, že mají asi na 20. kolenu společního bratránka, nebo co?
0: Madonna mia, čoveče. Tohle všechno bude už za chvilku od 18 hodin. No a takovej předkrm, tam bych se hodil už teď, veď?
1: Servíruj Roxette.

0: Ray of Light. To je Nico Santos na Hit Radio Nord Music. Za chvilku už 6:45.
1: A taky speciální okamžik, který jsme vlastně v odpolední šoupadle ještě nezažili.
0: To je pravda.
1: Přátelé, budeme hrát poprvý po svatbě Taylor

0: Takže poprvé vlastně vdanou paničku.
1: Přesně tak, ano. Ještě vlastně před víkendem v pátek, když jsme ji hráli, tak to byla slečna Swift. Mm-hmm. Čeká v čekárně u doktora. Slečna Swiftová, pojďte si dál. Jo? Ale teď po svatbě paní Swiftová, tady je snad jasně napsáno neklepa.
0: Já nevím, kde jsi to vzal, ale ono to znělo, jako kdyby Taylor Swift byla u českýho doktora. Geniální prostě. Tak daná panička, Swift už za chvilku a její Blank Space na Hit Radio Nord Music.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
8: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
9: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
8: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
9: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
14: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio North Music.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Turn the lights off, Hit Radio North Music a nejvyšší čas se rozloučit.
1: No prosím tě, sotva jsme se setkali po dovolený a už se zase neuvidíme.
0: Zase zítra.
1: A s váma taky. Od 15.00 vpadla na Hit Radio North Music. Loučí se Kamil Bílský.
0: Káťa.

0: náladu. Zlepši si náladu. Hit
1: Radio. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor v Ústí nad Labem v Majakovského ulici, tady zasahují záchranáři u nehody osobního auta s cyklistou a bacha taky v Klášterci nad Ohří na náměstí doktora Edvarda Beneše. A tady bourala motorka, projedete s omezením. Šťastnou cestu přejeme. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Rudým.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 600 tisíc zbraní, přes 213 tisíc kusů střeliva, více než 2600 kusů munice a zhruba 64 kilogramů výbušnin. To je výsledek letošní zbraňové amnestie, která po půl roce skončila minulý týden. Více zbraní než letos přinesly lidé jen před 17 lety. Nejvyšší ústavní činitelé by se opět mohli pravidelně scházet. Obnovení schůzek chce prezident Petr Pavel. Koordinace zahraniční i bezpečnostní politiky je podle něj nezbytná. Společná jednání nejvyšších ústavních činitelů váznou od ledna. Komunikace mezi hradem a vládou se omezila hlavně na jednání prezidenta s premiérem. V Česku roste důraz na vzdělávání v oblasti moderních digitálních technologií a ochrany dat. Středočeský kraj proto otevřel v Kolíně na střední odborné škole informatiky a spojů první junior centrum kybernetické bezpečnosti, vysvětluje radní Milan Vácha.
10: Díky novému centru si žáci budou moci vyzkoušet práci na nejnovějších technologiích a naučit se dovednostem, které odpovídají reálné praxi. Centrum může navíc fungovat v autonomním režimu, což umožní simulaci i kybernetických útoků, které není možné provádět v běžném internetovém prostředí.
9: Projekt vyšel na 70,5 milionu korun. Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstává v olympijském programu, rozhodl Mezinárodní olympijský výbor. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maděrová nebo královna předchozí her Ester Ledecká. Naopak z programu pro zimní hry v roce 2030 ve francouzských Alpách vypadla po více než 100 letech severská kombinace.
11: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
9: V průběhu večera i noci většinou oblačno, zataženo, během noci pak s občasným deštěm nebo přehánkami. K ránu bude srážek i oblačnosti od severu ubývat. Nejnižší ranní teploty 18 až 14 stupňů na severu a severovýchodě kolem 12, přes den polojasno, jasno, maxima 20 až 25 stupňů a na jihu Moravy 27.
12: Ahoj, tak jak se máte? Krásný večer, 2:08, s vámi Kateřina Pechová. No a čeká nás co? To nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. Věřím, že si to společně opravdu užijeme. Hned na začátek, královna popu. Tohle je Madonna.

Tohle jsou Oasis a jejich Whatever. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem. Mimochodem, před chvíli nám dohrála Madonna, královna popu, víme. No a zajímavost, ona a nový papež Lev 14. jsou příbuzní. Šokující? No, jako jo, možná nejsou úplně velmi blízce příbuzní, ale jsou, jo, Madonna a papež, skvělý. Konkrétně jsou devátý bratranec a sestřenice, sdílejí společného předka z 16. století, a to prosím pěkně francouzského osadníka z Quebecu. Já se obávám, že takhle nějak jsme příbuzní úplně všichni, jo, ale i tak přece jenom, když se podíváte na Madonu se songem Like a Virgin, na papeže, který káže o celibátu. Jako nějaký podobnosti tam jsou a hlavně to dokazuje, že rodinu si prostě nevybíráte. Doufám, že minimálně s našimi dalšími hity budete extrémně spokojení. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď je tady Moby a já věřím, že vás to bude bavit.

0: Večírek osamělých srdcí a tichá dohoda právě teď na Hit Radio. Krásný večer všem, 18 hodin 19 minut. My se společně i takhle při úterku dáváme to nejlepší z 80, 90 a milénia. No a za chvíli vyrazíme právě do 80. Podle názvu kapely Dexys Midnight Runners možná nebudete si úplně jistí, ale jakmile vám pustím ten song. Který je tak skvělý už od roku 82, že i do dneška ho používají třeba v reklamách, no protože je to prostě boží. Dáme si Come on Eileen už za malou chvíli.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
6: Vraťme čas alespoň na jeden den.
5: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacey.
6: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
5: Velká devadesátková show.
6: Letní atmosféra.
5: Rodinná piknik zón.
6: A program pro děti.
5: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
6: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
5: Více na legendy v Třebíblicích.cz.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen pro vás.

Ka-ching. Shania Twain, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A takhle, z holubů asi většinou radost úplně nemáme, ale teď je tu výjimečná situace, protože ostravská zoo teď slaví velký úspěch. Po nějakých dlouhých 15 letech se tam podařilo odchovat mládě největšího holuba na světě. Je to novoginejský korunáč z klaterův, mají takový, jako jsou hezky zbarvený, jo, jsou samozřejmě velký a mají takový chocholky roztomilý, jakože fakt to vypadá moc hezky. V loni se to hnízdění nepovedlo a letos se podařilo odchovat první mládě. Takže gratulujem do ostravský zoo, určitě se vyražte podívat, přece jenom normálně holuby spíš odháníme, jo, ale tyhle s chocholkama, ty jsou krásný. No a když jsme u těch ptáků, tak teď jsou tu BSP a hvězdnej pták.

0: Fade Grey, Visage, posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. Ti z vás, kdo stále ještě tápou, ano, dneska je úterý. Jo, máme kratší pracovní týden, alespoň teda vy, co jste měli ten prodloužený víkend fakt volno a to pondělí jste si užili pěkně s nohama nahoře, tak jo, jo, už jenom vlastně 3 a kousek dnů nás dělí od dalšího víkendu. A hned je to takový příjemnější, co? Najednou se to dá všechno úplně v pohodě zvládnout. K tomu trochu toho červeného. Tahle legenda Red Red Wine UB40 už za chvilku taky Eros Ramazzotti nebo ATB.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duh, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Krásný úterní večer všem, 7 hodin přesně. Doufám, že si užíváte hezké úterý. Další hity před námi. To nejlepší z 80., 90. a milénia. A ano, další extrémně skvělý pecky. Za chvíli Jennifer Lopez a teď jsou tu Pet Shop Boys Go West.

Je prostě skvělá. Jennifer Lopez, Féteru Hitrádia. Krásný večer všem a jeden velký úspěch pro Česko. Pozor, pozor, naše tenistka Muchová si poprvé zahraje wimbledonské semifinále. Podařilo se jí teď ve čtvrtfinále porazit čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Osaka. Takže fantastický, jako velká gratulace, ano. My jsme opravdu sportovní národ, což je skvělý to pozorovat. Tak uvidíme, jak se našim tenistům povede dál. Každopádně velká gratulace. No a my to půjdeme oslavit dalšími hity. Už za chvilku nás čeká Bryan Adams. Ale teď, a asi to nemusím moc představovat, Depeche Mode a Enjoy the Silence.

0: Brian Adams a Somebody do vašich uší z Hitrádia. Hezký, suchý večer. Ano, ano, teď nenarážím na suchý víno, ale na to, že opět nebude pršet, třeba týden nemá pršet a sucho v Česku čím dál horší. Navíc teda od příštího týdne už opět tropické teploty. Tak jenom doufám, že jak teď pršelo chvíli, že jste si moc nestěžovali, protože očividně se nějakou dobu deště opět nedočkáme a budeme nakonec zase všichni venku tančit tanec. A možná jsme to podcenili, možná jsme tančili málo na přivítání toho deště. Tak zkusíme, když tak znova, jo? Podle mě se Sandrou to půjde výborně. Zkusíme, už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Give me a D.
3: D.
2: Give me a
3: A.
2: Give me a S.
3: S.
2: Give me a C.
3: C.
2: Give me a O.

a držím ti město. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, máme 7:30. No a všímáte si, jak takový to, co v jednu chvíli vypadá, že tenhle trend už s náma fakt bude navždy a všechno to nakonec stejně skončí. Třeba v roce 2011 vzpomenete si na planking, takový to, jak si lidi lehali na divný místa, prostě leželi čelem dolů a takhle se fotili. To už nikdo nedělá, což je asi dobře, teda bych chtěla říct. Gangnam Style, jak to všichni zpívali, všichni to předváděli, i to skončilo v roce 2012, jo. Třeba 2014 frčela Ice Bucket Challenge. Taková ta challenge, kde na sebe lidi lili ledovou vodu, jo, a led. Už to taky nikdo nedělá, to je zajímavý, jo. Nebo třeba před 10 lety, což teď vám bude připadat, že to není možné, frčelo Pokémon Go, jo. Hra, která, nutno říct, vytáhla spoustu lidí a děcek ven, že lovili Pokémony, ale jakoby nic, ticho po pěšině, jo. Takže nebojte se, i stejně jako Labubu, který loni tak hezky vystřelili a už je zase nikdo nepotřebuje, každý bláznivý trend jednou odejde. Ale skvělá muzika, ta je s náma furt. Shakira, The One, právě teď.

Jimmy Somerville a June Miles Kingston, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, doufám, že si užíváte tyhle hity. I já sama tady občas sedím a říkám, to jsem dlouho neslyšela. A to je to kouzlo, protože v rámci tohohle našeho výletu do 80., 90. a milénia, nejenom, že si dáváme starý dobrý fláky, ale dáváme si i ty fláky, na který jsme tak trochu zapomněli. Jeden takovej před náma, ten jste asi nestihli zapomenout, protože to se nedá dostat z hlavy. Prostě hlas Celine Dion.

0: zůstává navždy. Celine Dion, R.E.M. nebo Erasure už za malou chvíli.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
3: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
4: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
5: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
4: A co já?
5: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.

0: Nevíš, kam o prázdninách vyrazet? Zajet si třeba na Plešivec. Čeká tě tam trail park, koloběžky, bobovka i super jídlo s parádním výhledem. Prostě ideální výlet pro partu i celou rodinu. Mrkni na program, naplánuj si den a užij si léto naplno právě na Plešivci. Plešivec.cz.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Krásný večer, 8. hodina, s vámi Kateřina Pechová a taky další hity. Vyrazíme spolu na karneval. Samba de Janeiro právě teď.

0: Tears for Fears, vy posloucháte Hit Radio, krásný večer. No, pokud jste po večeři, jo, a honí vás mlsna, tak mám dobrou zprávu. Dneska je totiž Světový den čokolády. Ano, a kdy jindy zhřešit, než v den, kdy tahle mňamka slaví svůj svátek. Takže prosím vás, pokud jste doteďka váhali a říkali si, a neměl bych, ne, takhle na večer, dejte si. Jo, máte to oficiálně povolen, schválený, je úplně na vás, jestli si dáte kostičku nebo celou tabulku, je mi to jedno, hlavně si dopřejte, protože si to zasloužíte. No, zasloužíte si taky další hity, teď je tady Shaggy.
1: Yo man, yo, open up man.
2: Yo, what you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah,
1: I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.
1: Oh.

Alanis Morissette právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer. No a krásnou noc, a teď nemyslím, abyste šli spát. Naopak, už za malou chvíli vám prozradím, proč dneska výjimečně ponocovat, jo? A ideálně u toho koukat nahoru. Jo, čeká nás celý červenec, hezká podívaná, o tom už za chvíli. Do té doby Communards, Bára Basiková nebo Mr. President.

Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen

Mr. President v éteru Hit Rádia, krásný večer. No, jak už jsem říkala, budem ponocovat a budem koukat na nebe, protože následující červencové dny a týdny nás čeká hned několik skvělých podívaných. Většinou to bude o tom, že se k sobě budou přibližovat vesmírná tělesa, nebo nám se to tak bude zdát, jo. Hned dneska v noci, někdy po půlnoci, byste měli koukat na východní až jihovýchodní obzor, protože dojde k setkání měsíce se Saturnem. Mělo by to být pozorovatelný samotně takhle očima, jo, případně když si vezmete dalekohled, tak údajně budou vidět i prstence na Saturnu, což může být jako velmi zajímavý. No a třeba hnedka v sobotu, teď 11. před úsvitem, tak to je pro vás, co spíš rádi brzo vstáváte, bude na ranní obloze seskupení tenkého srpku měsíce, potom hvězdokupy Plejády a Marsu. Seskupení, takový hvězdnej mejdan, jo. Tak schválně zkuste, jestli něco z toho najdete. Dobrý na to je mít třeba i tu aplikaci v telefonu, která vám ukazuje tu oblohu, kde je jaký směr, že jo, a tak. To třeba používám já, abych našla. Dobře, velký vůz najdu, ale ostatní věci hledám pomocí aplikace. Tak schválně zkuste a třeba zahlídnete něco mimořádného do uší právě teď. Gugudan.

Prostě skvělej song Brother Louie a Modern Talking Féteru Hit Rádia. Krásný večer. Blíží se 9. hodina, já se s vámi pro dnešek budu loučit, mějte se krásně, užijte si hezký zbytek toho úterý, vy, kdo vydržíte vzhůru, nezapomeňte po půlnoci koukat, jestli uvidíte to krásné setkání měsíce se Saturnem a spolu se uslyšíme opět zítra večer. Mějte se hezky do 9. hodiny, třeba tohle. Klasický maniak, k tomu třeba Move Your Feet nebo Mňaga z Djorp, nejlíp jim bylo. Mějte se hezky, ahoj. Move Your Feet nebo Mňaga z Djorp, nejlíp jim bylo. Mějte se hezky, ahoj.

tell me, Mr. Dump.

save it from yourself.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu. Hit Radio.
4: Potkal jsem tě zase.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.